0: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Hit Radio.
4: Hit Radio. Bring the action.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz

0: denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Hit Radio Vysočina. Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.

0: Parka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
0: pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
1: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu Moje Kronoce.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix. XCZ.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.hokaprima.cz. V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině. Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem. Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu. Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima. Hoka Prima. Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.

0: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
2: Firma Duras je tu pro vás.
1: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
2: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
1: A nejen to.
2: Postaráme se i o vaše účetnictví.
1: A mzdovou agendu.
2: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
1: Duras.cz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Šestá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dneska držíme palce všem uchazečům o studium na střední škole. Právě na konci pracovního týdne se totiž dozvědí, na kterou byli přijati. Informace by měly být už ráno dostupné v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je ale také školy. Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturitních zkoušek. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Naděje na návrat historického artefaktu lebky svaté Zdislavy žije. Policie včera odpoledne zadržela ve Středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z její krádeže. Podrobnosti vyšetřování nejsou známé, vyšetřovatelé už dříve požádali o pomoc veřejnost a taky své kolegy ze zahraničí. Tak jsme se dočkali, dneska startuje světový šampionát v hokeji. Češi do turnaje vstoupí duelem proti Dánsku, který startuje ve 2020. Náš východní soused Slovensko si potom na první zápas letošního mistrovství počká do zítra. Od 12.20 vyzve Norsko. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na vojenském letišti u náměště nad Oslavou bude opět den otevřených dveří. Brány se lidem otevřou už zítra. Chystají se tam tisíce návštěvníků. Organizátoři proto připravili tři velké parkovací zóny a kivadlovou dopravu. Lidé mohou dorazit také vlakem, autobusem nebo na kole. Pro cyklisty bude parkoviště zdarma přímo v areálu letiště. Vojáci doporučují pro cestu na letiště zvolit polní a lesní cesty a vyhnout se silnicím. Teploty na Vysočině se budou v maximech držet mezi 11 až 14 stupni. Převládat bude také zataženo, případně oblačno, a ráno a dopoledne bude na téměř celém kraji občas pršet.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Krásný dobrý ráno. Dneska jenom o dvou třetin naší obvyklý sestavy s váma Jasmin a David. Ahoj.
4: Krásné ráno.
7: Michal dneska nebude, ale máme vás, takže společně zvládneme ten první pátek po třech týdnech, kdy jdeme teda do práce. A ať se fakt proberem, tak začneme s Pitbullem a Chrisem Brownem. Právě teď.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Chris Brown, taky Pitbull v éteru Hit Rádia 6 minut po 6. hodině. My jsme se konečně dočkali toho pátku. Je to tady, už si jenom můžeme plánovat ten víkend. Tak co vás čeká? To probereme v minutě šampionů, kde po vás chceme klasicky tři věci. Jak se jmenujete, odkud jste a právě ty vaše víkendové plány. Hádám, že tady Dave jede tradičně na hory, nebo co se bude, nebo na Slovensko, to jsou ty
1: druhá. Tentokrát překvapím, jedeme za našima domů a bohužel budeme malovat. Takže já mám jeden z těch víkendů, na kterých se úplně netěším, ale aspoň si odpočneme od práce. Co ty?
0: Jasně. No hele, ze mě bude v sobotu kameraman, budu natáčet Pokáčovou dětskou O2 arénu, protože přítel mu točí všechno a já mu vypomáhám vždycky na těchto těch velkých
1: takže
0: akcích.
1: Taky pracovní.
0: Takže taky pracovní, ale v neděli zase rodinný výlet. Takže
1: tak doufejme, že naši posluchači si odpočnou a nebudou muset pracovat.
0: Doufáme, vy nám to dejte vědět. Číslo k nám 777 937 777. No a do té doby Leony by your side.

0: Zdravím by your side k pátečnímu ránu na Hit Radio. A jak to u vás vypadá, co máte v plánu, to zjistíme v minutě šampionů. 60 sekund na vaše zprávy právě teď. Kačenka Olomouc o víkendu neví, co jí čeká, snad odpočinek i zábava. Honza z Liberce má plán jasnej, kolo, večer zahradní party, v neděli hlavně odpočinek. Míša Olomouc pojede na festival vína a doufá, že přežije až do neděle. Roman z Plzně bude kombinovat hokej a klasický gaučink. Katka Brno, wellness víkend s holkama. David z Pardubic, ten pomalu začíná balit stan a s partou míří na víkend do přírody. Lenka z Hradce bude sázet kytky na balkoně, užívat si klídeček a pohodičku. Filip z Ostravy má v plánu gaming víkend a objednávat pici s kámošema. Radka z Písku jede do Prčic, jakože opravdu do toho města. No a Petra Svoboda nad Úpou čekala na půlnoc, aby se dozvěděla, že se dcera dostala na vysněný gymnázium. Pak nemohla spát, protože byla v euforii. Je to super, jinak jedou na pokáče a pak na chatu. S tím pokáčem, prosím vás, to, já jsem si myslela, že to bude jenom pro děti, pak jsem zjistila, že tam teda můžou i rodiče. Vy mě tam uvidíte v takový dost divný pozici, až tam uvidíte na letkách.
1: Kdybys to neřekla, tak by vlastně ani nevěděli, že to seš ty.
0: Nevěděli, to bude poznat velice dobře. Budou tam nějaký zvířátka, jo, převlečený lidi za nějaký zvířátka, budou jedno z těch zvířátek, takže já tam budu taky, tak to taky uvidím.
1: Já myslím právě, že budete mít nějakou masku na hlavě, že to bude jako anonymní, takže
0: já
1: nebude.
0: Já jsem v to doufala.
1: Proto se na to kejvla.
0: Přesně. Ne, já jsem si říkala, samozřejmě je to pro děti, je to dobrý skutek, tak to udělám. Kdyby to bylo pro dospělý, tak samozřejmě ovce nebudu. Jo, teď jsem prozradila tu ovci. Tak si užijte pokáče i víkend, ať jdete kamkoliv, pokud musíte pracovat, tak to zvládněte. A teďka už Pink, You and Your Hand.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Kapela Mirai dohrála z éteru Hit Rádia. My vám přejeme krásný páteční ráno. 7:03. Hokejový mistrovství letos začíná trošku zvláštně, protože vy, když se vlastně podíváte na tu naší kabinu, tak to místama vypadá jak nějaký školní výlet pod dozorem červenky, jo? Což vůbec není hejt, ale chci tím říct, že ty kluci jsou opravdu mladí.
1: Já jsem si schválně tady vyhledával ročníky narození, tak například Jiří Ticháček, obránce českého výběru, tak tomu je letos 23 let, naopak Romanu Červenkovi 40, to by v podstatě opravdu mohl být jeho otec.
0: Ale já si říkám, že to vlastně může být dobře, jo, protože možná jsme teďka v takové situaci, kdy si lidi říkají, že budeme letos slabí, ale můžeme překvapit a už se to stalo mockrát.
1: Je to tak, v českém výběru chybí největší hvězdy jako Pastrňák, Nečas nebo třeba Gudas, ale naopak my máme tu mladou, dravou krev a já věřím, že když se od nás třeba tolik letos nečeká, tak o to větší úspěch to bude.
0: Tak jak to bude vypadat na ledě, to uvidíme už večer, ale na silnice se podíváme za chviličku, čeká nás doprava a po ní taky třeba Florida anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
10: nábytek. Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
12: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
13: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterie platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
14: Hele, vyšla nová kaplinka.
15: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
14: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
15: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
14: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
16: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na silnicích Vysočiny teď nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale omezení ve Velké Bíteši. V Jihlavské ulici u křižovatky s ulicí Pod Spravedlností probíhá stavba vodovodu. Šťastnou cestu.
18: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
19: Hit Radio Vysočina.

0: Florida a jejich Whistle v éteru Hitradia, song, který jsem si asi ve 13 letech zpívala. Neznala text a nedocházelo mi, že ve 13 bych to asi zpívat neměla. Možná taky máte takový songy. No a co pro nás má David?
1: Ranní update. Největší dinosaur v jihovýchodní Asii. Takové je označení tvora, kterého letos identifikovali výzkumníci v Tajsku. Byl to bíložravec, měl dlouhý krk a vážil až 30 tun. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika. O Česku se zase mluví ve světě. Daniel Žižka postoupil do finále Eurovize. Svým včerejším výkonem přesvědčil hlasující fanoušky i zástupce národních porod. Finálový večer je na programu v sobotu.
0: Moc gratulujeme, byly to brutální nervy, musím říct, já jsem na to koukala a Dan byl vlastně poslední, koho porota ohlásila, že postupuje do toho finále. My si můžeme poslechnout, jak jeho song Crossroads, se kterým soutěžil, zní.
1: Co mě na této písnice zaujalo je, že v téhle zrychlené době má skoro 6 minut, takže z toho důvodu si bohužel tady dneska ráno na Hitrádiu nezahrajeme.
0: Ale strašně moc Danielovi držíme palce, protože je to těžká soutěž, ale věříme, že to může zvládnout. Takže držíme palce a my pokračujeme dál. Take That by vás mohli takhle při pátku pořádně probrat a vypravit do práce právě teď na Hitrádiu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Eva Farná, která se v současné době připravuje na 3 červnový koncerty v Edenu, dohrála v éteru Hit Rádia 9 minutek po 6:30. My jsme v minutě šampionů zjistili, co máte v plánu o víkendu. A vy, co třeba budete někde ležet na té zahradě a užívat si to volno, tak by se hodilo mít hezky upravený trávník a nejlíp bez nějaký velký námahy, že jo? Takže dobře poslouchejte, protože na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Chápu. Hezká, malá, hodně výkonná sekačka, která vám tu práci teda rozhodně ulehčí. Takže, abyste ji získali, stačí napsat do formuláře na našem webu, jaký hit vám vždycky zlepší náladu. No a když ten svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo může být vaše. Takže poslouchejte Hit Rádio i o víkendu a my vám budeme držet palce.
1: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Víc prostoru pro

0: hladinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě, různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
12: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
13: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Aktuálně na Vysočině nemáme hlášené žádné nehody. Připomínáme ale uzavírku v Humpolci k Letečné. Je tam uzavřený most přes Jankovský potok. Objížďka je vyznačená.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

to show Kygo a Parson James na Hit Radio. A kde se taky seběhla pěkná showka, to bylo nedávno v Ostravě teda. Tam teďka proběhla scéna jak z nějakého low cost hororu. Holka se psem u potoka a najednou tam po ní vystartoval bobr, jo. Mně přijde, že většina lidí, když slyší slovo bobr, tak si prostě představí toho plyšáčka z večerníčku, co tam okusuje ty klacíky, jo, jde v 8 spát. Jenže v reálu je to fakt jako 30-kilovej tank, jo, s obrovskýma zubama a hodnej teda není, i když chápu, jsme zvyklí z dětství třeba z tohohle toho songu.

0: prostě není. Já jsem teda byla nedávno na procházce s přítelem a on u vody viděl nutri, jo. A byla strašně blízko nás a můj Kuba říkal, ježiš, to je roztomilá, a šel přesně hnedka za ní a říkám, hele, až po tobě vystartuje, tak uvidíš.
1: Já jsem nedávno viděl nutri a teda to jediné, co mě nenapadlo, je jít k ní a pomuchlat se s ní, jako to je prostě obrovský přerostlý něco.
0: Je, ale jako zároveň je roztomilá, takže jako chápu ten jeho put, nicméně jiný lidi šli fakt vyloženě až k ní, jako skoro na 2 cm a začali si jí tam točit, tak jsem si říkala, ježiš, co se stane? A obecně mi přijde, že jsme si fakt zvykli každý zvíře, co existuje, hnedka natáčet.
1: No my jsme si zvykli všechno natáčet, no, ale včetně těch zvířat, no takže opatrně.
0: Opatrně po tobě někdy něco vystartovalo?
1: Hele, asi když vynecháme takový ty klasický, že na tebe nalítají holuby v městském centru, tak asi nic úplně konkrétně mě nenapadne. Hmm. Co ty?
0: Mě v dětství skočil na záda kohout, brutálně mi rozkrábal záda, bráchovi zase hlavu, takže to nastal takhle oba, takže já jsem na tom byla vlastně líp. Ale to jsme ještě neměli telefon, takže to byl jenom dement kohout prostě. Nicméně, až teda někdy uvidíte jakýkoliv zvíře, tak ho nechte bejt. Teďka už Green Day na Hit Radio.

0: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde?
2: Od lesa prodá auto u ESA.
4: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
5: Firma Duras je tu pro vás.
4: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
5: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
4: A nejen to.
5: Postaráme se i o vaše účetnictví.
4: A mzdovou agendu.
5: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
4: Duras.cz.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po dálnici až 150 km v hodině. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní projekt, při kterém se může ve vybraném úseku dálnice D3 jezdit zvýšenou maximální rychlostí. Stále prý totiž nemá dostatek dat pro posouzení bezpečnosti a plynulosti provozu. Příběh Zachraňte Timmyho nejspíš happy endem neskončí. U dánského ostrova Anholt našli mrtvou verlibu, která v březnu nejspíš uvízla u německých břehů. Zpráva se rychle šíří a lidé z okolí se k ní hromadně vydávají. Experti předtím ale veřejnost varují. Zvíře může přenášet nemoci, existuje navíc riziko výbuchu, protože se v mrtvém těle hromadí plyn. Letní dovolená v jižní Evropě by se nám mohla zkomplikovat. Chorvatské pobřeží totiž podle předpovědi zasáhnou silné bouřky. Ty mohou doprovázet kroupy a nárazy větru přes 100 km v hodině. Hrozí navíc bleskové povodně. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Řidiči pozor, dnes se uzavře Jihlavský tunel, čeká ho pravidelná údržba. Trasa slouží i jako obchvat, řidiči musí počítat s objížďkami přes město. Tunel se uzavře v 17 hodin, nejpozději by se měl otevřít v neděli ve 4 odpoledne. Silnice 38 bude uzavřená od mimoúrovňové křižovatky hlavního tahu s odbočkou do Jiráskovy ulice po mimoúrovňovou křižovatku se silnicí 2/602 ve směru na Pelhřimov. Také dnes zůstane nebe nad Vysočinou zatažené až oblačné, počítat opět musíme i s deštěm nebo přeháň. Odpoledne už by měly být jen lokální a teploty se v maximech zastaví na 14 stupních.
13: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
14: Krásný páteční ráno, s váma Jasmin, David, ahoj.
11: Ahoj, no dneska jsme tady bez Michala poprvé, já se přiznám, že jsem byl ráno trošku nervózní. Nesnad, že bychom to nezvládli, ale že se ukáže, že to je bez Michala lepší.
14: Jo.
11: A už ho po neděli nepozveme.
14: A ukázalo, nebo? Tak dobrý, tak
11: to nechme na posluchačích asi.
14: Před náma Imagine Dragons, jejich Enemy, bude taky Rose, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
15: Hit Radio Vysočina.

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apaté v éteru Hit Rádia a my vám s Davem přejeme krásný pátek. Musím říct, že mám někdy pocit, že tady máme takový dvě republiky, jo. Jednu tu normální a jednu takovou VIP. Protože v té první, v té normální, zkuste přijít do práce třeba po dvou pivech, do skladu, do kanclu, na poradu. Jo, tam prostě si zbalíte pak věci a popřeju vám hodně štěstí a jdete. Ale pak je tady ta druhá republika, jo, kde se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem. Možná. A já si říkám, aha, takže teďka to šlo, jako jo.
1: No evidentně asi jo.
0: Zase si říkám, že možná většina z nás už někdy zažila takový to, že maskujete opilýho kamaráda, kolegu, spolužáka. Ty jsi to někdy zažil, Dave?
1: Ale já bych se ještě možná vrátil rychle k té poslanecké sněmovně. Na druhou stranu, v poslední době tam ta jednání trvají kolikrát i 10, 15, 20 hodin. A bez jako jednoho, dvou piv předtím si nedovedu dost dobře představit, že bych to vydržel. Jako. Ale když se vrátíme k těm kamarádům, tak pamatuju si, že jsme si, to bych asi teď ani neměl říkat, ale občas během takový té dlouhé přestávky, jak bývala odpoledne, zašli na pivo a potom to bylo samozřejmě na hudebce náročný, ale tak to už je historie, k tomu bych se nevracal.
0: Já jsem taky takhle kryla kámoše na vejšce teda a vím, že měl mít zrovna nějakou přednášku a já jsem říkala, ať vlastně spíš moc jako nemluví a fakt si dává.
1: Tam ideálně vůbec nejde.
0: Tam nejde, ideálně. Tak nás zajímá, koho jste takhle kryli, kdy vy. Číslo k nám 777 937 777. Budeme rádi za hlasovky, taky za zprávy, zkrátka za jakoukoliv odezvu od vás. Teďka už Sean Baker, hey, hi, hello.

0: zvrácený modlitba za pátek na Hit Rádiu. No dočkali jsme se, už je to opravdu tady. V poslanecký sněmovně se teďka řeší návrh, že poslanci možná nebudou moc chodit hlasovat pod vlivem, jo. Možná, to je pecka, opravdu. Tak možná se tam vzájemně kryjou někteří. A na to, kdo jste, nebo kdy jste koho kryli, jsme se ptali i my, jo. Tak máme tady zprávu třeba od Péti. Ahoj, no my jsme chodili o polední přestávce na pivo pravidelně. Který den to bylo, to si nepamatuji. Každopádně já kryla samu sebe a měla jsem co dělat.
1: Předpokládám, že si ani nepamatuju, co měli za předměty po té pauze.
0: Adam píše, jo, klasika. Jednou jsme kámoše mezi sebou schovali jak bodyguardi. Dali mu do ruky kolu a všem tvrdili, že je jenom unavený. Nejhorší bylo, že se pořád smál úplně všemu, takže moc nenápadný stejně nebyl.
1: Myslím, nejhorší bylo, že se poblel.
0: To by byla hezká tečka. No a Tomáš třeba píše ještě. Jednou jsme spolužáka tahali ze školní akce a dělali jsme, že mu je jenom blbě od žaludku. Jeden ho podpíral, druhý mluvil za něj, protože by se jinak hnedka prokecl. Upřímně jsme si tehdy mysleli, jak jsme nenápadní, ale asi jsme opravdu moc nenápadní taky nebyli.
1: Zajímavé je, že všechny ty zprávy mají jeden společný jmenovatel, a to sice školu.
0: To
1: jsi říkal,
0: fakt?
1: Že jako někdo řekne, že se něco stalo třeba v práci, ale všechno je to zatím kolem školy.
0: To je fakt, tak lidi, děkujem za zprávy, jste boží. Je to vlastně jako vtipný se zpětně takhle vracet, vzpomínat na tyhle ty časy, ale asi bych to nevrátila upřímně.
1: A hlavně děti, nedělejte to.
0: No, nedělejte to a na silnicích prosíme taky střízlivě, za chviličku se podíváme, jak to tam vypadá.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.

0: Mazda webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 152. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí v pravém jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Tak pokud tam budete projíždět, dávejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně IN.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Fonzi, Daddy Yankee, Despacito pro hezčí pátek na Hit Radio. No a David pro nás má o půl osmí další.
1: Ranní update.
2: Fanoušci amerických komedií se mají na co těšit. Podle dostupných informací pracuje Adam Sandler s platformou Netflix na dalším pokračování úspěšného filmu Machři. Od druhého dílu přitom uběhlo už 13 let. Vývojáři populární hry GTA se o živobytí obávat nemusí. Nové pokračování se podle předběžných odhadů zaplatí už za prvních 24 hodin od vydání. Za první den by se mělo prodat na 25 milionů kopií. Držíme palce všem uchazečům o střední školy, už dneska se dozví výsledek jejich snažení. Pokud se na žádnou nedostali, mají možnost přihlásit se do druhého kola. To si už každá ze škol řídí samostatně.
0: Nám už tady vlastně od rána chodí zprávy, že jste nervózní, jak to dopadne, takže se nebojte, bude to dobrý. My moc držíme palce a držíme palce vlastně i v rychlý pětce. Ta nás čeká už za chviličku. Dneska naposledy hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026, teďka v létě v Praze. Takže pokud byste chtěli vidět na vlastní oči tuhletu obří show, tak pište chci soutěžit na 777 937 777 právě teď.

0: David Guetta tady s Williams, taky Tones and I v éteru Hit Rádia, ale teďka nás čeká
1: rychlá pětka.
0: Tento týden v rychlý pětce hrajete o dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni 7. srpna už tohleto léto. Obrovská show, se kterou Marek vlastně přichází po vyprodaných několika edenech. No a dva lístky se dneska pokusí vyhrát Olga, ahoj.
2: Ahojky.
0: Ty jsi mi říkala mimo éter, že sedíš před školou, ve který pracuješ, za chvíli ti to teda začíná, tak si zkusíš to ráno ještě zpříjemnit těma lístkama.
2: Ano, ano, pokusím se.
0: Říkala jsi, že jsi nervózní, nebuď, to bude dobrý, jdem na to.
2: Super.
0: Tak jo, tak.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Která planeta je známá jako rudá planeta?
2: Mars.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik pádů má čeština?
2: 7.
0: Je to tak, přesně. Další otázka.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
1: Na odpověď.
0: Jaká barva vznikne smícháním červený a bílý barvy?
2: Růžová.
0: Jo, no a pos-

0: Takže
1: jo. Strašně moc bych chtěl na první koncert a Marka Ztracenýho má rád, to jsem na něj přenesla já, takže je to ideálek pro mě, ale bych mít obrovskou radost. Hrozně prosil, ať to zkusím, ať vám napíšu.
0: To je hezký. Takže první koncert v životě a rovnou takováhle obrovská show, tak to bude mít hodně hezký zážitek a hezkou premiéru. Tak moc gratuluju, měj se krásně a užijte si to hlavně.
1: Jo, vy taky, děkuju strašně moc.
0: Měj se krásně, není za co, ahoj.
1: Díky, ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampion.

0: Krásný pátek na Hitrádiu, Jasmin a David s váma. Tohle byly Sugar Babes, About You Now. Nechci vůbec strašit, jo. To vůbec. Ale v pondělí má prej kolem Země proletět asteroid, ale pozor, asteroid velikosti autobusu, jo. Myslím si, že zajímavý je, že nejděsivější částí téhletý zprávy vlastně není ani ten asteroid, ale to, že to vychází na pondělní ráno, jo.
1: Hele, já jsem tu zprávu taky čet a říkal jsem si, ty vado, když píšou, jakože blízko kolem Země proletí, tak jsem si říkal, to bude tak blízko, to skoro třeba štrejchne, jo, někde. A ono to je jako desítky tisíc kilometrů od Země, takže zase, aby jsme zbytečně nepanikařili, to pondělní ráno samo o sobě asi bude o něco horší.
0: Jako NASA říkala, že se nemáme čeho bát, ale tak to zase říkají vždycky, že jo, takže Bůh ví, co by řekli, kdyby to tak nebylo. Nicméně, fakt se mi tohle to líbí, že nás aspoň nechají vlastně užít si ten víkend, že kdyby nás chtěla příroda vymazat, tak prostě až po tom víkendu, prostě typická pondělní věc. Nicméně, za chviličku se podíváme na dopravu, čeká nás taky skupina Jelen, taky Deep Blue Something, takže na tohle to všechno si můžete počkat.

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
4: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Jihlavě. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru v Jihlavě. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
10: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Pryč DPH! Pryč DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl. To se vyplatí.
16: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně na 152. kilometru směrem od Prahy na Brno. Stojí tam v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Dávejte pozor. Šťastnou cestu.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byly Jeleni, Touha a pláč a plakat snad dneska večer nebude. Dneska večer startuje pro Čechy mistrovství světa v hokeji. Hrajeme s Dánskem, to už asi víte. A protože se hraje ve Švýcarsku, tak je to podle nás jako ideální chvíle připomenout si, jak strašně zvláštní země to Švýcarsko vlastně je, jo. Protože byť je ta země nádherná, tak má takový jistý zvláštnosti, některý jsou roztomilý.
1: Který jsou divný.
0: Přesně. Ta roztomilá, třeba, že nesmíte mít jedno morče, protože by bylo šmutný. Takže vždycky po dvou to mi přijde roztomilý, opravdu. Ty zvláštní třeba to, že obranný plán pro případ invaze zní něco jako okamžitě odpalte všechny mosty, což je tam docela zásadní problém, protože ve Švýcarsku jsou mosty úplně všude. Kdo jste tam byl, tak to víte. No a pak je tu něco, co se třeba během sledování hokeje fakt nehodí. Zákaz splachování po 10. večer kvůli rušení nočního klidu.
1: No a to by mohl být problém už zítra, protože Švýcaři hrajou s Lotyšskem až ve 20:20, takže kdyby šel zápas do prodloužení, tak si tam na záchod nedojdou na konci.
0: Tak možná by ale Švýcaři mohli udělat výjimku zrovna u hokeje, to stejně jako tam budeš řvát, pokud budeš vyhrávat i pokud budeš prohrávat, takže to by jako mohli. Nicméně, koho by nedej bože nezajímal hokej, tak snad máte rádi zeměpis, můžeme se takhle pobavit vždycky o zajímavých věcech, o zemích, kde se hraje. Dave tady bude přes hokej, já s Michalem přes tyhle ty zajímavosti. No a přes hudbu tady teďka máme třeba Shakiru, co vy na to? Come on.

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům.
3: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Českým firmám chybí ve vedení ženy. Kvóty na jejich zastoupení ve velkých společnostech už jsou zase velkým tématem. Česko je mělo zavést už před 2 lety, parlament je ale nestihl projednat. Teď proto státu hrozí od Evropské komise pokuta. V Plzni už si do kasína nezajdou, metropole západních Čech tento týden zavřela to poslední. Nulová tolerance hazardu a s ní související plošný zákaz kasín přitom platí od 1. ledna. Lidé podle tamních politiků negativně vnímali pocit bezpečí v okolí heren a kasín. Zákaz by tedy měl mít pozitivní vliv na bezpečnostní situaci ve městě. Vyšetřování pražského derby jde do finále. Policisté znají totožnost všech mužů, kteří napadli brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, zatím ale nikoho neobvinili. Napadení golmana prověřují pro podezření z výtržnictví, zabývají se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na vojenském letišti u náměště nad Oslavou bude opět den otevřených dveří. Brány se lidem otevřou už zítra. Chystají se tam tisíce návštěvníků. Organizátoři proto připravili 3 velké parkovací zóny a kivadlovou dopravu. Lidé mohou dorazit také vlakem, autobusem nebo na kole. Pro cyklisty bude parkoviště zdarma přímo v areálu letiště. Vojáci doporučují pro cestu na letiště zvolit polní a lesní cesty a vyhnout se silnicím. Teploty na Vysočině se budou v maximech držet mezi 11 až 14 stupni. Převládat bude také zataženo, případně oblačno, a ráno a dopoledne bude na téměř celém kraji občas pršet.
8: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Snídaně šampionů. 8 hodin, 3 minuty, s vámi Michal, Jasmina, David, krásné páteční ráno.
10: Krásný páteční tobě. Ano, poznali jste správně, posluchači naši, ozval se nám Michal. Dneska je den práce z domova, takže Míšo, proto tady nejseš, ty jsi to vzal takhle jako úplně?
9: Hele, zase jsem to z gruntu, já teda musím upřesnit, Michal se neozval, ozval se Jasmin, krásně mě Jasmin probudila po 2 hodinách spánku, ale co bych pro naše posluchače neudělal, dobré ráno.
11: Ty jsi nás tady totiž nechal, Michale, ve štychu, jsme tady jenom 2.
9: Já jsem viděl, Davide, že to byl tvůj nápad, protože včera se mi to celý ráno dával sežrat, takže krásné ránko všem, kdo jste spal 2 hodiny.
10: Seš hodnej, že jsi do toho šel. Hele, tak si odpočiň a těšíme se v pondělí. No, máš vroubek, ale dobře.
9: Jdu pokračovat. Tak hezky ráno posluchačům, zvládněte to tam a v pondělí se těším. Mějte se, ahoj.
11: Čau.
10: Čau a dobrou. No a co se týká toho, tý práce z domova, tak tu probereme ještě za chviličku. Teďka Linkyni anebo Ed Sheeran na Hit Radio.
4: Hit Radio Vysočina.

0: 7 minut po 8 hodině posloucháte Hit Radio, kde dohrál Ed Sheeran. A co vy? Jste teďka taky doma jako Michal? Dneska je den práce z domu a já si myslím, že některé generace pořád úplně jako nevěří, že je to skutečná práce, protože jakmile jste doma, tak automaticky jste jako dostupný na všechno, jo. Že hele, tak když jsi doma, tak dojdi mi nakoupit. Takovýhle věci se fakt dějou.
1: A hlavně v pátek se to děje. Já mám takovou zkušenost a jsem hodně překvapený z toho, že nás Michal vlastně nevyfakoval a že nám ten telefon zvednul, protože spousta lidí přesně si překládá home office jako dovolenou.
0: To je fakt. To je fakt a ta rodina vás přitom fakt jako úkoluje přesně jít nakoupit, jít přebrat nějaký balíčky a když jsi doma, tak nemáš tolik práce a takovýhle věci. Přitom tam člověk někdy sadí jako 6 hodin na kolech a psychicky je na tom příšerně, anebo jsou jako Michal a spí na tom home officeu, no. Nicméně, myslím, že už jsme všichni pochopili jednu věc a to, že home office úplně změnil jako definici slova oblečení. Protože když jste v tom kanclu, tak máte samozřejmě nějaký hezký outfit, nějakou tu košili, třeba někdo sáčko a tak. Ale doma, jak se to říká, nahoře business, dole party, něco takového na té kameře. Jak jste vy oblečený, když máte home office? Ty si, Dave, zažil někdy home office?
1: Čas od času si ho dávám, taky z pravidla v pátek. A já se vlastně nepřevlíkám z pyžama, takže já jsem celý den tak, jako se stal z postele.
0: Jak se oblíkáte na home office vy? To nám dejte vědět. Jestli opravdu se tak aspoň trošku přioblíknete, kdyby náhodou se zapla ta kamera, anebo jestli to taky neřešíte a jste prostě v tom pížu. To nám dejte vědět. 777-937-777 číslo k nám. Do té doby před náma třeba Dua Lipa nebo Linkin Park.

0: Dua Lipa, Houdini v éteru Hit Rádia. No a jaký kouzelníci jste vy, co se týká oblečení na home officeu, to nás zajímalo. Ptali jsme se, co nosíte doma na home officeu, protože dneska je den, kdybyste měli údajně pracovat z domovu, někteřím z vás se to určitě podařilo. Píše třeba Pája z Vlčic. Ahoj, když mám home office, tak to jistí pokydané domácí triko. Jenom to, obličej si nemaluju a zásadně nic neřeším přes kameru, ale zase se občas přistihnu, že pracuju přes čas. A to je vlastně fakt, viď? Asi.
1: No já mám teda, znova se opakuju, zkušenost spíš, že lidi teda nepracují, než by se nějak jako úplně předřeli doma.
0: Jako jsou to asi dva tábory, že buď ti to doma fakt nejde, a nebo nemyslíš na ten čas a naopak to přeženeš. Pak tu máme zprávu od Ivety. Hezké ráno, mám také home office a funguju nejen jako zaměstnanec, ale pro ostatní doma i jako chůva, uklízečka, kuchařka. Do práce chodím o patro výš, kolikrát i s ručníkem na hlavě a oblečení přesně neřeším. Je to fajn. Tady se dostáváme k tomu, co jsme řešili předtím, no, že vlastně když jste doma, tak po vás chce každý všechno, pokud žijete s rodinou a ne sami.
1: To je potom vypráno, vyžehleno, ale e-mail zapráskaný, že jo?
0: No a Bára. Ahoj rádio, jeden z mých kolegů poradců na online poradě omylem zapl kameru a seděl tam doslova v županu. Nikdo nic neřekl, ale všichni se určitě pobavili. A to jsi mi Baru připomněla. Já jsem v době, kdy začínal covid, nastupovala na vejšku a vlastně po půl roce, kdy jsem tam začala chodit, tak to teda začalo a nikam jsme nesměli a měli jsme všechno online, jo. Takže taky si vybavuju jednu přednášku, kdy jeden klučina byl zrovna ve sprše a omylem se mu zapla kamera.
1: Já jsem právě zrovna chtěl říct, župan ještě je docela dobrý, podle mě.
0: Župan velice dobrý. Tak doufáme, že se vám nic takového nepřihodí, že si dneska užijete ten den práce z domova. Pokud musíte být v kanclu, tak společně to zvládneme bez stresu. Jak zpívají 21 Pilots, Stressed Out právě teďka na Hit Radio.

0: 21 Pilots Stressed Out, 9 minut před 8:30 na Hit Radio. Za chviličku k vám dorazí třeba tohle.
1: Já co já nic, já muzikant.
0: Divokej byl jeho čmilák, pak taky vyrazíme do roku 2022, kdy vyšlo tohle. Lost Frequencies, Ellie Duhay, taky Ex-Ambassadors, Back to You. No a přidáme samozřejmě i rychlou dopravu, tak s náma zůstaňte.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
4: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
6: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
5: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
6: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
13: Skonto nábytek.
14: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
13: Skonto nábytek.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
16: To je mazec.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
18: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
17: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
19: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
20: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
10: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 152. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí v pravém jízdním pruhu porouchané nákladní auto, tak pokud tam budete projíždět, dávejte pozor. Šťastnou cestu!
21: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
22: Hit Radio Vysočina.

0: Frequencies, Eli Duhej, Ex-Ambassadors na Hit Radio. A teďka už je čas na Davidu.
1: Ranní update.
2: Raději menší a pozvolné než větší a okamžité. Lékaři radí jak na změnu životního stylu. Varují před drastickými dietami a změnami návyků. Naopak doporučují klidně jen 20-minutovou procházku denně. No a dneska naposledy připomínám, Češi vstupují do světového šampionátu v hokeji. Když jsme naposledy hráli úvodní utkání proti Dánsku, byly z toho bronzové medaile, tak letos držíme palce. Trendem posledních let je solo cestování. Po vlastní ose vyráží na dovolenou stále více mužů i žen. Mezi těmi nejoblíbenějšími destinacemi pro takový druh dobrodružství se řadí Vietnam, Norsko nebo Kostarika.
0: To musím říct, že jsem si taky oblíbila, tak byla jsem jednou, ale byla jsem loni na Malorce sama, jenom teda na 3 dny, ale chtěla jsem to vyzkoušet, jaký to bude, když někam jako poletím sama.
2: Nech mě hádat, bylo to hrozný.
0: Ne, bylo to skvělý.
2: Já mám teda úplně jiný zážitek, já jsem byl po vlastní ose a vůbec jsem nevěděl, co mám dělat, kam mám jít, bylo to hrozný.
0: Jak dlouho?
2: 4 dny asi.
0: Jsem myslela, jako kdyby to bylo díl, takže to je nuda, ale takhle v pohodě podle mě. Nevím, tak ať už někam razíte sami nebo s někým, tak si to užijte hlavně o víkendu.
2: A já k tomu ještě přidávám informaci o počasí. V neděli tady vidím 17 stupňů a polojasnou oblohu.
0: A to je pecka.

0: éteru je Hit Radio, dohrál Luis Capaldi Survive a o to, aby taky přežili ostatní lidi, se 60 let staral jeden úžasný chlap. Jeden úžasňák z Austrálie, který po 60 letech teďka skončil s darováním krve, protože už mu je 81 let a zdraví mu to úplně nedovoluje. Ale pozor, on podle lékařů pomohl zachránit asi 2,4 milionu dětí. 60 let chodil skoro každý týden darovat krev. 60 let, chápete to? To je neuvěřitelný prostě. Můj strach z jehel by tohle to asi dost jako bojkotoval a nedovolil, ale můžeme se všichni minimálně inspirovat, protože to je neskutečný výkon. Co mě na tom fascinuje nejvíc, že dneska někde normálně chodí po světě miliony lidí, mají normální svoji práci, vztahy, děti, řeší si tu hypotéku, nadávají si na to pondělí a vůbec netušej, že ten jejich život možná existuje díky nějakému dědovi z Austrálie, kterýho oni vlastně nikdy nepotkají. To jsou takový neviditelný věci v životě, který za to rozhodně stojí, takže pánovi extrémně děkujeme, velký respekt posíláme a zároveň mi přijde teda absurdní, že člověk, který reálně zachránil miliony životů, tak není slavný, ale někdo, kdo sní třeba, já nevím, chili na TikToku, je okamžitě. Za chviličku třeba Ella Henderson, taky Rudimental, bude i Enrique Iglesias, takže na tohle to všechno si počkejte na Hit Radio, už za chvíli.
1: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
0: Máte

0: projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone. Skonto
7: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto
8: nábytek. A čelovky vaření a papání?
9: Máme.
8: A batůžek malý a velký?
9: Máme.
8: A co boty a botičky do každého počasí?
9: Jasně, že máme.
8: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
15: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5 690 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům.

0: Iglesias v éteru Hit Rádia. Přejeme vám krásný ráno. A kdo už máte třeba děti, tak teďka žhavte telefony, počítače, protože už se určitě stalo, že vám vaše dítě poslalo nějakou jako hodně divnou SMSku, nebo roztomilou, nebo vtipnou, nebo úplně šílenou. A vy, když nám ji pošlete, tak můžete něco vyhrát, a to díky soutěži z Tesco Mobile. Ve hře jsou 4 smartphony pro celou rodinu a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. Každý den někdo z vás taky vyhraje denní výhru, karetní hru Surikarty, takže nám napište na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám vaše dítě poslalo, ať můžete vyhrávat. Tu denní výhru tentokrát vyhrála Martina a ta napsala: psala jsem synovi, proč jako dostal z chemie za 5. A on mi odpověděl: mami, já jsem taky překvapený, zřejmě ChatGPT neumí chemii, ale fyziku zvlád, mám za 1. Tak doba AI se hold projevuje i ve škole, ale aspoň to Martě vyhrálo tuhletu karetní hrou. A už dneska odpoledne jeden z vás získáte 4 telefony a 10 000 korun na nákup v Tesku k tomu. Tak tvoj.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Tohle byly Činašky, jejich každý ráno v éteru Hit Rádia. My děkujeme, že jste to svý dnešní páteční, konečně páteční ráno strávili s náma. A my se loučíme. Přejeme vám krásný zbytek pátku, užijte si víkend a slyšíme se v pondělí zase v plný sestavě, tentokrát samozřejmě už i s Michalem.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak ahoj, odpočiňte si a načerpejte sílu na ten novej týden. V pondělí se v 6 ráno těšíme.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 105 u Větrného Jeníkova ve směru na Prahu došlo k nehodě kamionu, takže počítejte se zdržením v kratší koloně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně.in.cz.
4: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz. Dobré zprávy z Jihlavy.
7: Kosmákova ulice se začala měnit k lepšímu. Právě se zde opravují staré a často popraskané kanály. Vyměňujeme je za dvojité potrubí. Právě touto opravou zároveň začíná důležitá příprava na revitalizaci Masarykova náměstí. Práce potrvají až do začátku prosince. Město Jihlava vám proto děkuje, že Kosmákovu ulici objíždíte a obcházíte. Chceme vše opravit pořádně i pro budoucí generace.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Informace by měly být ráno v elektronickém systému DIPSY. Zveřejní je také školy. Systém DIPSY je v současnosti přetížený a může mít výpadky. Sněmovna by dnes mohla pokračovat v závěrečném schvalování sporné novely zákonů o veřejných rozpočtech. Ve sněmovním finále jsou rovněž dvě sociální předlohy. Jedna mimo jiné stanoví předporodní rodičovský příspěvek v pevné částce 15 000 korun měsíčně. No a pražským tunelem Blanka budou od léta jezdit autobusy. Tato novinka propojí 8. a 6. městskou část. Zavedení linky tak urychlí spojení mezi oběma lokalitami. Více dodá mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápa.
10: Pod číslem 145 vytvoří v trase Sídliště Čimice Bohnice Kobylisy Davidská výkonnou alternativu k trase metrem přes centrum města i individuální automobilové dopravy. Cestu mezi Kobylisy a Davidskou by měl zvládnout pod 20 minut.
5: Hokejový servis Hit Rádia.
9: Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského šampionátu. Oba celky se letos utkali také na únorovém olympijském turnaji v předkole play-off v Miláně, kde výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 3-2. Duel skupiny B ve Fríburku začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi mistrovství světa také před rokem v Herningu. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7-2.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Tak dneska bude převládat zataženo, čekejte déšť, odpoledne a večer oblačno, lokální přehánky a teploty 12 až 15 stupňů.
8: Hit Rádio Vysočina.
2: Tak pršet je potřeba, tak krásný, upršený páteční den všem přejeme. Za chviličku na Hit Rádio Vysočina třeba Calvin Harris a Ellie Goulding.

Za námi Damiano David na Hit Radio Vysočina v 9 hodin a 13 minut. Tak na Polance v Třebíči se loni postavila nová lávka a pozor, bude se ucházet o titul Stavba Vysočiny 2025. Soutěž Stavba Vysočiny obsahuje hned několik kategorií, je tam cena hejtmana, cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků, je tam cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví, je tam cena Ministerstva průmyslu a obchodu a taky cena veřejnosti. A právě ta poslední jmenovaná cena veřejnosti spočívá v posílání hlasů pomocí SMS. No a toto hlasování začne v pondělí 25. května. Tak už to říkám takhle dopředu, protože určitě máte i svoje želízka v ohni, tak můžete hlasovat o nějakou hezkou stavbu Vysočiny roku 2025. No a my vám na Hit Radio Vysočina hrajeme, tady jsou Vanastovky, tak krásný páteční den s námi.

0: 9 hodin 25 minut, ladíte Hit Radio Vysočina, tak dneska je ten den, kdy se rodiče a děti dozvěděli, jestli ty přijímačky na střední školu, jestli se to povedlo a jestli se dostali tam, kam chtěli. Samozřejmě klasicky měl ten web výpadky. Jak jsem četla na Facebooku od jedné paní, že psala, že před x lety, když ona dělala přijímačky, tak ty výsledky vědělo se odpoledne, kdo se dostal, bylo to vyvěšený na papíře venku, že jo, vidělo se, kdo je pod čarou a nic prostě nepadalo, no. A paní se ptala, jestli je tohle opravdu pokrok. Hele, budeme se tvářit, že je.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
3: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
2: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
13: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
14: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
19: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: www.hitradio.cz. Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byl Dermot Kennedy a teď pozitivní minutka na Hit Rádiu Vysočina. Venku prší, zítra má taky. Shodneme se ale, že to je samozřejmě potřeba, že to je dobře a já mám pro vás tip, co dělat, třeba o víkendu, vyražte do kina, třeba na životopisný film Michael, který už v návštěvnosti předčil i Bohemian Rhapsody. Kritici ho sice trošku strhali, ale lidem se líbí a to je důležitý. Já to viděla a musím říct, že to je hezký. Takže tip na upršený víkend. A k tomu i teď si zahrajeme právě Michaela Jacksona na Hit Rádiu Vysočina. Je to srdcovka a má vás nalákat i na dnešní páteční srdcovky po 12. hodině.

0: od závislost.
1: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Pelhřimov Jihlava v Olešné, tady se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné Kyvadlově. Na dálnici D1 na kilometru 105 u Větrného Jeníkova ve směru na Prahu došlo k nehodě kamionu a počítejte tam se zdržením v asi 2-kilometrové koloně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
3: Firma Duras je tu pro vás.
2: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
3: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
2: A nejen to.
3: Postaráme se i o vaše účetnictví.
2: A mzdovou agendu.
3: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
2: Duras.cz.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava, nejlepší ceny ve městě.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie včera zadržela ve středočeském kraji 35-letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Získala informace, kde se lebka nachází. Policie to uvedla na síti X. Pachatel ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, již se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. Všichni klatovští cyklisté zajásají. Dnes se tam totiž otevřela dlouho budovaná cyklostezka na trase Klatovy Chaloupky. Co dalšího město plánuje, řekne jeho mluvčí Radmila Nagovská.
10: V dalších letech je plánována navazující etapa projektu, která zahrnuje rekonstrukci místní komunikace směrem na Chaloupky, včetně bezpečného napojení cyklostezky. Cílem budoucího řešení je zajistit, aby cyklisté nemuseli nebezpečně překonávat frekventovanou silnici.
9: A zároveň nejen jim, ale i chodcům má celkově usnadnit pohyb mezi těmito lokalitami. No a trenéři hokejové reprezentace zapsali na turnajovou soupisku mistrovství světa ve Švýcarsku pro zatím 22 z 25 hráčů, kteří se dostali do finální nominace. V předvečer prvního hracího dne na ní figurují dva brankáři, 7 obránců a 13 útočníků.
11: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
12: Tak dneska bude zataženo odpoledne a večer, přechodně i oblačno a lokální přehánky, může přijít dokonce i bouřka, později večer potom přibývání srážek. Teploty 12 až 15 stupňů, v noci většinou zataženo, déšť a 8 až 5.
7: Hit Radio Vysočina.
12: Už za chviličku na Hit Radio Vysočina zajímavé pozvánky na akce, tak si to nenechte ujít. S vámi je Markéta Zušťáková, hezký pátek.

0: Na z Hit Rádiem Vysočina.
1: Ano, pozor, pozor, rodinky z celé Vysočiny. Jestli pak už máte plány na sobotu 30. května. Pokud ne, poslouchejte dál. V Horácké aréně totiž propukne ten největší zážitkový den dětí, jaký si umíte představit. Zapomeňte na nějaké jako nudné výstavy. Tady se bude testovat, tady se bude sportovat, bude se objevovat na vlastní kůži. Čekají vás sportovní zóny, policejní a vojenská technika, závodní motorky, tvořivé dílny, dokonce třeba i hlavská zoo. Celým dnem vás provede kolega Milan Řezníček. Těšit se můžete i na živé vysílání Hit Rádia Vysočina. A pozor, proběhne i den otevřených dveří arény, včetně třeba běžeckého oválu na střeše. A večer dokonce světová premiéra nového seriálu Na dně a kapela Oči. Takže vezměte děti a doražte v sobotu 30. května do Horácké arény, protože tohle bude jízda.
0: Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak právě dneska můžete vyrazit na akci, která se jmenuje Zažít VUT. Věda, zábava na jednom místě, a to na náměstí Vežďáru nad Sázavou dneska odpoledne po 2. hodině. Čekají vás dechberoucí pokusy, high-tech roboti i science show, ale i spousta zajímavých přednášek s experty z oboru, soutěže a nebo třeba i muzika studentské kapely. To na dnešní 18. hodinu vás zvu do Příseku i Hlavy, do muzea Autíček na cestovatelskou besedu.
2: Ahoj, moje jméno je Igor Brezovar. Zvu vás již po třetí tento pátek, 15.5. do muzeuma Autíček v Přísece, kde budu mít opět besedu. Tentokrát to bude jinak, bude to z Aljašky do Argentiny. Věřte mi, že opět vtipný jako pokaždé. Moc se na vás těším.
1: Tak a mám pro vás ještě jednu pozvánku, a to na neděli, kdy se v Jihlavě v Březinových sadech konají africké trhy, takže můžete přijít ochutnávat i nakupovat voňavé, sladké, šťavnaté, čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a taky dalších míst. A to v neděli mezi 9. a 15. hodinou.
0: Vysočina. Tady jsme doma. Já nový plot mám, jo, já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
5: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
6: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
10: Co?
9: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
10: Proto.
9: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Jihlavě. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru v Jihlavě. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
13: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
15: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroën.
16: Let's go back.
10: Znáte legendární resort Březová?
14: Březová!
16: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
14: Březová!
10: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
17: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
18: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
19: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
20: Gap. Individual style for every generation.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: To byl Xindl X a taky Mirka Miškechová na Hitrádiu Vysočina a Cuzinka v tvojej zemi. Tak dneska si myslím, že to budeme potřebovat jako sůl, sednout si doma, možná lehnout a pustit si z Hitrádia Vysočina po 18. hodině Hitrádio Klasik, tedy to nej z 80., 90. a milénia. Tak udělejte si hezký večer a takhle nějak to bude vypadat. Tady je totiž ochutnávka večerního playlistu. Tady je pro vás v tuhle chvíli Barry White. One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here.
1: Hey, what's going on, man? Yeah.

Světový pohár horských škol se vrací do Nového Města na Moravě, a to už příští víkend. Nabídne elitní závody, bohatý doprovodný program a sobotu nabitou pro diváky. MTB a BMX Airbag Show, show na úrampě, testování kol, závody pro veřejnost, workshopy, ale i spousta hvězd a zábava pro děti. Na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina máme soutěž o lístky na tuhletu akci, tak na to mrkněte a soutěžte s námi a hlavně vyhrávejte.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
5: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
6: Na terase tam je blaze. Nyní v Uniho by široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
7: Uniho by.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Hit Radio.
17: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
18: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
19: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase Přibyslavžďár nad Sázovou u Hamrů narazilo osobní auto do dopravního značení. Určitě počítejte s omezením provozu. Na trase Pelhřimov Jihlava v Olešné, tady se srazila dvě osobní auta. Měli byste tam projet kyvadlově. A pozor na Svitavsku na výjezdu z Korouhve, ale je to směrem do Jimramova. Tak tady se prosím vás na silnici pohybuje stádo krav, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.

0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.

0: Ty v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě. Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Je to podobné číslo jako loni. Na obor uvedený jako priorita se dostalo přes 75% z přijatých. 3D tisk se v Česku využívá už i při operacích. Specializují se na něj v Ostravě. Jak to celé funguje, řekne mluvčí fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová.
4: V praxi to funguje tak, že zástupci chirurgické kliniky nashromáždí potřebná data z CT vyšetření a magnetické rezonance konkrétního pacienta a podle nich vytvoří grafický model, který pak pošlou na Vysokou školu báňskou. Délka tohoto procesu se podle náročnosti pohybuje od 30 minut do 10 hodin.
3: Chirurgové tak získají velmi dobrý přehled o tom, co je čeká na sále. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne, týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a Jakub Dobeš přispěl 33 zákroky ve druhém kole play-off NHL k výhře hokejistů Montrealu 6-3 v Buffalu. Canadiens vedou v sérii 3-2 na zápasy a dělí je jedno vítězství od finále východní konference. Tomáš Hertl pomohl Vegas asistencí k výhře 5-1 v Anaheimu a postupu do finále západní konference.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska zataženo, čekejte i nějaký ten déšť, může přijít i bouřka, teploty 12 až 15 stupňů, v noci většinou zataženo s deštěm a teplotami 8 až 5.
2: Hit Radio Vysočina.
6: Krásné, pokud možno teda krásné páteční dopoledne s Hit Radiem Vysočina vám přeje Markéta Zušťáková. Tady jsou další hity, třeba Rudimental.

Zaspíval nám Niko Santos na Hitradiu Vysočina. Tak letos vychází jedno takový magický datum na svatbu, a to 6.6.2026, anebo ještě teda 26.6.2026. Tak co, už máte zamluvený svůj termín? Jestli ne, tak si myslím, že už to asi neklapne. V červnu mimochodem se berou páry nejvíc, teď jsem si to tady zjišťovala, já jsem měla taky svatbu v červnu a my už jsme si letos dokonce na to výročí koupili dárek, jo. Ještě červen není, ale už máme dárek. Takže ne jako vždycky, že na to zapomeneme, my jsme to prostě letos oslavili dopředu. Ale přiznám se, že já zrovna nejsem člověk, který by bazíroval na nějakých číslech. Mám pocit, že moje sestřenice se brala taky v magický datum a myslím si, že to bylo 8.8.2008. A mimochodem teda už je rozvedená, jo? Tak jenom, že na číslech to nestojí.

0: Mám pro vás na víkend zase jeden tip od Vysočina Turism. V Karlovské sklárně na Žďársku se opět rozhořel oheň v hutní peci. Zajímavostí určitě je, že u jeho znovuzrození stojí přímo zakladatel Jaroslav Svoboda, který se právě k téhleté sklárně vrací. No a pro návštěvníky to znamená jedinečnou příležitost nahlédnout pod ruce mistrům sklářům a vidět tu výrobu skla na vlastní oči. Vysočina tak znovu ožije jednou ze svých typických řemesel a potvrzuje, že tradice tady rozhodně nekončí. No a vy budete třeba při své návštěvě mít možnost vytvořit si vlastní suvenýr. Samozřejmě, že tuhle tu prohlídku je dobré si zamluvit dopředu. Více tipů na toulky Vysočinou najdete na www.vysočina.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Póda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
9: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
10: Firma Duras je tu pro vás.
9: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
10: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
9: A nejen to.
10: Postaráme se i o vaše účetnictví.
9: A mzdovou agendu.
10: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
9: Duras.cz.
11: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
11: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
12: A co SSB?
11: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
11: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
11: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
13: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
14: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům.
16: Pryč DPH! Pryč DPH!
17: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více

0: www.vysokoškolskyčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

To byly Lost Frequencies na Hit Radio Vysočina. Nevím, jestli to taky děláte, ale já teda vždycky kontroluju to počasí. Dívám se i na radar, jestli ještě bude pršet nebo nebude. Teď to vypadá jako by na nějakou chvíli, že nebude pršet, že možná to odpoledne bude bez deště, možná zase večer, později v noci uvidíme. Každopádně si užijte možná bezdeštivé odpoledne na Vysočině. My vám posíláme na Hit Radio Vysočina Meredith Brooks. No a pojďme krom počasí myslet samozřejmě taky na jídlo, protože se blíží páteční oběd, tak si vyberte něco dobrého a my vám k tomu na Hit Radio Vysočina hrajeme.

0: Za námi Cyril na Hit Radio Vysočina. Tak dneska, tedy v pátek 15. května, je den přineste někomu květinu. Ale v žádném případě to neberte jako návod, je to jenom jako takový nápad, že by to dneska šlo, když je ten den, přineste někomu květinu. Já doufám hlavně, že poslouchá můj manžel. Tak s touhletou krásnou myšlenkou bych se chtěla rozloučit. Přeju vám krásný víkend a budu se těšit zítra v 9 zase. Ahoj. No a za chviličku kapela Kabát.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
6: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky,
5: pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
6: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
5: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
6: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
5: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
7: Hoka Prima.
5: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
8: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: A čelovky vaření a papání?
15: Máme.
14: A batůžek malý a velký?
15: Máme.
14: A co boty a botičky do každého počasí?
15: Jasně, že máme.
16: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
17: Nákupy v online shop CZ.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
17: www.onlineshop.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
22: Hit Radio Vysočina.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
0: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na dálnici D1. Mezi 670. a 73. kilometrem ve směru na Prahu pracují silničáři. Jízdní pruh pro pomalá vozidla je uzavřený. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Trenýrkárna.cz.
8: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
7: Trenýrkárna.cz.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Policie v podvečer ve Středočeském kraji zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Na síti X zároveň uvedla, že se kriminalistům podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě předtím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán. Pachatel ukradl lebku v úterý večer z baziliky v Jablonem v Podještědí. Výši předporodního rodičovského příspěvku si nastávající maminka zřejmě nebude moci zvolit. Bude v pevné částce 15 000 korun měsíčně. Předpokládá to novela skupiny poslanců ANO, kterou dneska schválila sněmovna. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. A teď ještě něco z našeho regionu.
14: Třebíč chce milionem korun podpořit fungování ordinace už 7. lékaře. Pravidla pro poskytování podpory se ale možná změní. Vzniknout má pracovní skupina, do jejíhož čela městská rada navrhuje opoziční zastupitelku Kafoňkovou. Program určený k udržení dostupné zdravotní péče ve městě má Třebíč od roku 2023.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
13: Už dneska ve Švýcarsku začne hokejový světový šampionát. Český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku, duel začne ve 20:20. Ve stejnou chvíli se utkají také hokejisté Spojených států a Švýcarska. Už od 16:20 se budou hrát zápasy Finsko-Německo a Kanada-Švédsko.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
14: Odpoledne a večer čekáme na Vysočině lokální přeháňky, ojediněle i bouřku, spíše v severní části kraje. A teploty se budou pohybovat mezi 12 a 15 stupni.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
17: Nádherné páteční poledne vám přeju. 12 hodin posloucháte Hit Rádio a to znamená, že opět začínají srdcovky. 5 legendárních hitů po sobě a jeden navíc na vaše přání. Chodíte rádi do divadla? Ano? Tak super, já vás dnes vezmu na muzikál. První srdcovka je od divadelního, muzikálového i televizního herce Mario Heda. Frajera, kterýho si do role v Jesus Christ Superstar vybral sám Andrew Lloyd Webber, což je hudební skladatel, který má za sebou i takové veledílo, jako například Phantom Opery. Tahle píseň je z muzikálu Chess a a Murray Head tady rapuje takovýho Američana. Píseň budete určitě znát. Tohle jsou zlatý osmdesátky. Jedna noc v Bangkoku. Co všechno se může stát? Srdcovka právě teď.

0: One Night in Bangkok na Hit Radio ve 12.07.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Srdcovka s číslem 1 je za námi. Slyšeli jsme jednu noc v Bangkoku. Byli jste tam někdy? Pokud ano, tak já věřím, že máte divoký zážitky, že taky víte, že ping-pong show nemá nic společného se stolním tenisem a že se to občas ani nedá jako vyprávět, jo. Já jsem v Bangkoku dokonce jel i tím nočním spícím vlakem. Si představte, prostě jako kovový palandy, které jsou ve vagonu. Je to taková zelená plachta, která slouží jako takový závěs, tou si zakryjete tady ten postel. Jednorázový povlečení, museli jsme být připoutaný vlastně u té postele, což taky bylo zajímavý. No a celou noc tam a zpátky, tak chodili neustále jenom policajti, kteří to kontrolovali. Takže zážitek opravdu nad zážitky, tady ten noční vlak, tak až budete mít čas, doporučuji, vygooglujte si to, to jak to tam doopravdy vypadá. Zajímavý. No a tak si říkám, jaké zážitky máte vy z dovolený? Kdy jste byli třeba v 90. nebo v 80. nebo začátkem milénia? Kde jste byli? Mohlo to být třeba ještě s rodičema? Co jste zažili velmi bizarního nebo neotřelýho? Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme hity z té doby. Vlastně teď tady mám hit z doby, když jste jeli do Španělska autobusem, těch 24 hodin, nebo do Itálie, tak jste vlastně tenkrát ještě v klidu mohli spát v uličce, že jo? Což je, dneska to už je na vězení, kdy pro toho řidiče. Spát v uličce, to byl neuvěřitelný mazec. Na co si vzpomínáte vy? Dejte vědět, teď srdcovka číslo 2.

0: Bacon thought the whole universe was just like them, forgot his troubly hoes, and began to wobble. This is Stanley Unwin Siney Hoffa with Wobble You, all joyful. Goodly by load.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Třetí srdcovka na Hitrádiu, Tomáš Klus, Vesmíru.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Posloucháte Hitrádio a Tomáš Klus je dnešní oslavenec rovných 40 let. Já jsem s ním mluvil na plzeňském Majálesu a teda přišlo mi, že se na ten životní zlom moc netěšil, ale jsme to vypadalo. I tak si ale k narozeninám nadělil fantastický dárek, a to dobrou zprávu od lékařů. Někdy v tom životě opravdu víc není, jo? Než když se dozvíte, že jste vlastně jako v pořádku. V jeho případě je to to, že hematom na hlasivkách není nic vážného. Jasně, koncerty teda teď jako musel zrušit, to je pravda, ale ta úleva, že je to opravdu jenom hematom, tak to věřím, že to když se dozvěděl, tak ten kámen ze srdce, co mu spadl, tak ten udělal malé zemětřesení. Takže k tomuhle mu vlastně gratulujeme a za celé Hitrádio, za celý náš tým, tak mu přejeme minimálně dalších 40, aby nás také bavil i nadále dalšími skvělými hity. Od Tomáše Kluse jdeme do 90. let. Mám tady připravenou píseň z poslední desky Nirvány. Heart-shaped box. To myslím, že takhle na páteční dopoledne je skvělý nápad.

0: Malý výlet do Švédska, Ace of Base a jejich hit z 95. Lucky Love.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme za sebou pátou srdcovku pro dnešní den, 12.23. Před námi srdcovka s číslem 6 a ta je na vaše přání. Tak na 777-937-777 mi dejte vědět, co byste dneska chtěli zahrát. Já tady mám ještě pár zpráv na téma cestování v devadesátkách. Ahoj Jiříku, ulička v autobuse na spaní byla nejlepší. Pamatuju si, jak vždycky ti dospěláci nade mnou, a mě bylo tak 11 let, byli naštvaní, že jsem se krásně vyspala. Nevím, jestli bych už teda teďka dala 26 hodin v autobuse. Hezký den, Jana. My jsme roky jezdili s našima na Vranov starou škodovkou bez pásu, celou cestu nám hrála kazeta Těžký pokondr, brácha stál mezi sedačkama a zpíval. 60-kilometrová cesta nám trvala asi 2 hodiny, k vodě jsme to měli strašně daleko, nikdy se tam nedalo ani koupat, společný jeden záchod a koupelna pro celou chatu a přesto to byly nejlepší dovolené, co si pamatuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend, Juli. Tak dámy, děkuju za tyhle zprávy. Moc hezký. Ty uličky v autobuse, to si pamatujeme všichni, to bylo strašný. Já dokonce jeden čas, tak si pamatuju, že jsme nespali jenom v uličce, která byla plná, ale i pod těma samotnýma sedačkama. Že jako děti jsme se tam prostě jako vešli pod ně. To je strašný úlet, to když si člověk uvědomí, co všechno se mohlo stát, tak normálně to mám teď úplně jako husí kůži. No a co se týká tady toho Těžkého pokondra, tak to mě taky pobavilo, tady ty cesty na rodinný dovolený autama. Tak srdcovka na přání, co kdybychom si dali dneska něco českýho? Co vy na to? Co máte rádi z českých kapel? Ať už nových, nebo starých, něco vybereme, něco dáme. Dejte vědět, co českýho byste dneska chtěli slyšet. Uděláme takhle takovou páteční českou diskotéku. Už za chvíli na vaše přání.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
9: Legendární Nazarek míří do Poličky. Ten fotbal, hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škór, Harley, Divoký Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
14: Unihobby.
13: Rozumíme českým kutilům.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
7: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
7: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
14: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
15: Březová! Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super. Březová!
16: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
17: Mrkni teď na resortbřezova.cz a rezervuj si svůj termín.
18: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
19: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
20: Hele, vyšla nová kaplinka.
21: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
20: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
21: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
20: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
22: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
23: Firma Duras je tu pro vás.
22: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
23: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
22: A nejen to.
23: Postaráme se i o vaše účetnictví.
22: A mzdovou agendu.
23: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
22: Duras.cz.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: 12 hodin 37 minut posloucháte Hit Radio a před náma srdcovka na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ze všech zpráv dneska vybírám jednu a to úplně nejzásadnější. Je tady napsáno, ahoj, ráda bych slyšela písničku Dá, dá, dá, ta na to ty mi jediná. Roky jsem to neslyšela a chtěla bych to jako odměnu za to, že jsem vydržela s dcerou přijímačky. Gratuluju. Je úplně jedno, jestli nakonec ty přijímačky udělala nebo ne. Důležitý je, že to člověk jako psychicky vydrží, protože ono občas jako prožíval s našimi dětmi některé jejich životní situace, tak to je na to opravdu mít svatozář. No a teď já budu mít svatozář za to, že zahraju něco, co podle mě na Hit Radio buď ještě nikdy nehrálo, a nebo už je to opravdu dávno v pravěku. A dneska, kdy jindy, když je pátek, bychom si prostě měli dát to, o čem se zpívá a o čem my jsme v pubertě snili, když jsme každý pátek večer na tu diskotéku šli, no. Tak tady to je, na Hit Radio, jenom pro vás.
3: Aha, aha, aha.
0: Tři sestry. A pojďte si

0: Největší hity,
1: největší srdcovky.
2: Posloucháte Hit Radio, bude 1:15. Já se přiznám, já jsem si v průběhu toho, co hrály tři sestry dá, tak jsem si vypnul mobilní telefon a říkal jsem si, že asi mi přijde možná nějaká zpráva od našeho programového ředitele. Ale nevím, mám vyplej telefon, takže já jsem zatím v pohodě. Ale děkuju za zprávy, co chodí od vás. Zdravím do rádia, no tak to je síla. Píseň nás opravdu pobavila, tímto za kancelář děkujeme. Za zpestření směny, zdraví Lucka. Jirko, ty jsi ďábel. Krásný víkend, Luce dá, jedině růža. No krásný, děkuju, jsem strašně rád, že vás to pobavilo. Od toho ty srdcovky tady jsou. A já kromě toho, že jsem si teda vypnul telefon, tak ještě možná půjdu zavřít a zamknout dveře sem ke mně do studia. To tady do tří přežiju a pak kdo ví, jestli se v pondělí uslyšíme, děj se vůle boží, aneboli děj se vůle Míši, našeho programového ředitele. Uvidíme, ale mě to za to stálo. Tak jestli někdy skončit, tak dneska, protože alespoň bych se rozloučil stylově touto písní. Dá. Nádhera.
3: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt, a kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
7: Izomat stavebniny.
8: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
9: Cemix fasáda, trvalá paráda.
8: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
10: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládne Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
14: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dance, tedy Tanec mrtvých. Takhle krátce před 13. hodinou. No tak když jsme u toho, tak policie už má lebku svaté Zdislavy. Máme pro vás podrobnosti, Dominik řekne více informací ve zprávách ve 13 hodin. A ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na trase Přibyslav Žďár nad Sázavou, U Hamru nad Sázavou. Povralo osobní auto do dopravního značení, provoz je mírně omezený. No a na trase Pelhřimov Vyhlava v Olešné se zrazila dvě osobní auta. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. KuchyneIN.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Kosmákova ulice se začala měnit k lepšímu. Právě se zde opravují staré a často popraskané kanály. Vyměňujeme je za dvojité potrubí. Právě touto opravou zároveň začíná důležitá příprava na revitalizaci Masarykova náměstí. Práce potrvají až do začátku prosince. Město Jihlava vám proto děkuje, že Kosmákovu ulici objíždíte a obcházíte. Chceme vše opravit pořádně i pro budoucí generace.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Policie už má lebku svaté Zdislavy, ukradenou v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí. Muž, který relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty odcizil, ji zalil do betonu. Teď se lebku snaží vyjmout specialisté. Zadržený vypověděl, že chtěl ostatky pohřbít. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Výsledek je srovnatelný s rokem 2023. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes Cermat předává školám, ředitelé je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. Studenti registrovaní ve výsledkovém portálu žáka je dostanou také elektronicky. Zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku Eurovize. Ve druhém semifinále, které se konalo včera večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Finále je na programu zítra od 9 večer. Eurovize se letos koná ve Vídni, loni ji totiž vyhrál rakouský zpěvák JJ. A teď už míříme k nám do regionu.
4: Pondělní bouřky s vydatným deštěm vodárenskou nádrž Vír na řece Svratce na Žďársku příliš nedoplnili. Krátkodobý zvýšený přítok zvedl hladinu asi o 15 cm. Do plného stavu ale schází víc než 5 metrů. Vodní dílo bylo ve středu zaplněné z 78%. Naplněnost přehrady Hubenov na Jihlavsku zůstala na 87%.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině odpoledne a večer očekávají meteorologové přechodně oblačno a lokální přehánky, ojediněle i bouřku spíše v severní části kraje. Večer od jihu opět přibývání srážek, teploty kolem 15.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Je pátek, jedna hodina odpoledne a to znamená jedno jediné, že posloucháte správné rádio, správné Hit Radio, protože už za chviličku můžete vyhrát 10 000 na nákup a k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Pokud jste se tedy přihlásili do hry na webu hitradio.cz, jestli ne, tak máte kolik cca? 5-6 minutek ještě na to, abyste to stihli. Pokud ano, tak si držte palce a buďte na telefonu, za chviličku volám.
1: Hit Radio Vysočina.

Posloucháte Hit Radio ve 13 hodin a 11 minut. Ještě chviličku vám dám času na to, aby se mohli na poslední chvíli zaregistrovat do hry na webu hitradio.cz a mít tak šance vyhrát poukaz v hodnotě 10 000 na nákup, teď momentálně před víkendem, a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony. Využiju alespoň čas, můžeme si připomenout aktuální výsledky Eurovize, protože zatím jako nejlepší úspěch na Eurovizi tak měl v roce 2018 Mikolas Josef, který na konci skončil na 6. místě. Vesna se dostala také do velkého finále na 10. místě rok 2023. Lake Malawi 11. místo, pak už to bylo jenom horší a horší. Mikolas Josef tedy aktuálně jakože vlastně jako strop pro Česko. No a teď tam máme na Eurovizi frajera, který uchvátil celou porotu a uchvátil samozřejmě i celý hudební svět, a to ne nějakou bizarní show, kostýmama, ale čistě pouze a jenom svým hlasem a svým uměním. Pojďme si ho poslechnout. Takhle to vypadalo v druhém semifinále, kdy nakonec tedy postoupil do finále. Takhle zní Daniel. Tak poslouchejte pozorně, jo?

To je tak boží hlas, Jestli někdy tahle soutěž byla o pěveckém, skutečném pěveckém talentu, no tak ty kokos, kdo jiný prostě, co jinýho by se tam mělo hodnotit. Tohle je nádherný hlas, vůbec nechápu, jak to tam dává, s jakou lehkostí a ladností. Doporučuju, pokud jste neviděli jeho vystoupení, tak koukněte se, je to všude na všech sociálních sítích. Píseň Crossroads je fantastický počin hudební, ale ten hlas, ten je prostě úplně odinout. No tak budeme mu držet palce, v sobotu tedy velký finále a velké po dlouhých letech české želízko v ohni, kdy opravdu máme šanci na nějaký krásný úspěch. Každopádně v jednom z rozhovorů tak Dan říkal, že vlastně mu vůbec nejde o umístění, ale že mu jde o to, aby se ta message, která se skrývá v té písni, dostala do celého světa. A to si myslím, že už teď se mu podařilo. Budeme mu držet palce, no a když už jsme u té Eurovize, tak pojďme si dát tedy teď na Hit Rádiu doposavat nejúspěšnějšího Čecha, a to Mikolase. Šesté místo, tohle je nejnovější hit od Mikolase, jmenuje se Ferrari. Tak tady je na Hit Rádiu. 1, 2, 3, 4.

0: One Direction na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Jak už jste slyšeli u nás ve zprávách, tak Lebka z Dislavy už se našla. Ten frajer, co ji ukrad, tak si ji prostě přines domů a jak jsme tady pár dní zpátky řešili, co s ní asi jako bude dělat, tak on ji prostě zalil do betonu. Jo, slyšíte správně, prostě ji vzal a zalil do betonu. Proč? Tak to netuším. Podle teda posledních zpráv, tak říkal, že ji prej chtěl jako pohřbít. Já nevím, tak tohle se dělalo v 90kách, ne? Spíš, nebo nevím. Já jsem to chtěl původně jako zadat do Google, zalévání lidí do betonu, ale bál jsem se. V dnešní době, jako všichni ví všechno, co googlujeme, co hledáme, tak jsem se bál, že bych už jako nedošel asi domů. Takže zalévání lidí do betonu negoogluju, každopádně tohle teda... Asi jsme si každý možná mysleli, že by to chtěl prodat třeba na nějakém černém trhu, ale tohle si myslím, že je věc, která nás absolutně nenapadla. Každopádně, jestli napadla jeho, tak si myslím, že policajti by se měli podívat asi i u něj na dvorku teda. Tam asi někde se schovává. No, nevím, sám jsem zvědavý, kam tohle ještě dospěje. Posloucháte Hit Radio, za chvíli Pink, taky Nickelback a finále naší velké hry o mobilní telefony a 10 000 na nákup.
1: Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská arena s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská arena s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
6: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
5: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
6: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
5: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
6: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
7: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
8: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
10: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1 KK v Plzni na Jižním Předměstí za 4 590 000 korun, byt 4 KK v Praze na Novém Městě za 20 950 000, rodinný dům v Křenicích na Praze Východ za 18 790 000, byt 3 KK v Praze na Chodově za 8 990 000 a ještě jednou pražský Chodov a byt 3 KK za 9 390 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
13: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Pink Runaway na Hit Radio ve 13:35. 3 týdny v kuse hrajeme tady na Hit Radio společně s Tesco Mobile o nádhernou cenu, kdy na konci každého týdne tak vám dáváme 10 tisíc na nákup. A tento třetí finálový týden je výjimečný v tom, že k těm 10 tisícům na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile přihazujeme ještě 4 mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. Vaším úkolem každý týden bylo poslat SMSku, která každý týden byla na jiné téma. Tento týden máme SMSky od vašich dětí, jo? A nebo prostě od dětí, který máte v rodině. Protože to jsou občas SMSky, kdy nám teda jako zůstává rozum stát a zároveň, kdy se nám taky vaří krev v těle, no a nebo přicházíme o tep. A já tady mám výherní SMSku, která zaprvé získává denní výhru Surikarty, což je karetní hra, která je vytvořená od psychologa a je přímo pro rodiny, to jako doporučuju, to si zažijte, sobě se dozvíte takové věci, které jste vůbec netušili. No a hlavně, těch 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony. A ta SMSka zní: nechceš se po cestě venku zastavit v Alzaboxu? Nelekni se, v tom Alzaboxu bude těhotenský test, je to jenom pro jistotu. A to je SMSka, kterou dostala Petra, kterou mám právě teď na telefonu. Halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme, dobrý den.
0: Dobrý den, tak Peti, já gratuluju, protože je tady hlavní výhra. 10 tisíc na nákup mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4 mobilní telefony.
1: No tak to je super, to je bezvadný. Děkuju moc.
0: A zeptám se, mám gratulovat dvakrát nebo stačí jednou? Bylo to opravdu jenom pro jistotu?
1: Jo, bylo to pro jistotu. Bylo to pro jistotu, mě teda zarazilo to řešení, protože já bych to na jejím místě vyřešila jinak. Já bych si došla do lékárny nebo do drogerie, ten test bych si koupila.
0: Jasně.
1: A nikomu bych to neřekla.
0: Ale tak no. Tohle je krásný, tak evidentně tak prostě má ve vás obrovskou důvěru.
1: Určitě, určitě.
0: No a co jste si jako říkala, když jste tuhle zprávu poprvé viděla?
1: No, tak samozřejmě, za prvý, už sice studuje, je ve třeťáku na střední, ale její 18, takže prostě, tak jsem to četla, věděla jsem, že ochranu používá, takže jsem jako samozřejmě jako člověk jako zapochybuje, ale věděla jsem, že to bude v pohodě. To studuje dál a studovat snad ještě bude.
0: Řekněte mi, před těma 18 lety, kdy se narodila, tohle bylo přesně to, co si člověk jako představuje v rodičovství, že jednou bude řešit, že jo? To je přesně ono, ne?
1: Jo, tak já myslím, že před 18 lety jsem si jako tohle ještě nepředstavovala. Jako myslím, že pubertu dětí si po narození opravdu nepředstavíte. A tu už se jenom modlíte, ať už to skončí.
0: Jo, to je přesně ono, to je přesně ono. To si jenom člověk říká, pane bože, teď je to tak krásný, jak se to učí mluvit, jak se to učí chodit, ale co to bude dělat jednou?
1: Jo. A je to opravdu tak, jak se říká, prostě malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti. Já vím, že prostě jsem tomu nevěřila, když byli maličký, ale prostě mám ještě syna 16-letýho. No, je to mazec.
0: No, tak třeba jemu se to povede, abyste byla babička taky co nejdřív. Ne, mladá babička, ta se hodí teď. V téhle době mladý babičky jsou k nezaplacení, teda. Akorát všechny babičky stejně pracují, chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně a nehlídají. Dobře, tak jo, Peti, já vás nebudu vás trápit dalšíma otázkama. Já vám gratuluju, máte tedy 10 tisíc na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a 4x smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Komu ty mobilní telefony dáte?
1: No, asi podělím děcka, případně rodiče a sama teda se přiznám, že mám už taky 5 let starý telefon, takže asi vyměním.
0: No. No tak, v tom případě nemáte zač. Tak jo.
1: Děkuju moc.
0: Jednou gratuluju, krásný víkend a zároveň vám přeju, ať vám děti dělají neustále radost, jo?
1: Děkuju.
0: Tak jo.
1: Děkuju moc.
0: Naslyšenou.
1: Hezký víkend, naslyšenou.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: tune na Hit Radio na páteční odpoledne. Bylo tři čtvrtě, už bylo tři čtvrtě na dvě. Toto letí, to je krásný. Před chviličkou tak jsem taky rozdal hlavní cenu 10 000 na nákup a zároveň k tomu také 4 mobilní telefony. A musím teda říct, že ta SMSka, jo, která, teď si představte, že jste rodiče a že vám přijde od vaší dcery zpráva, že máte někde vyzvednout její těhotenský test a že se nemáte bát, že to má jenom pro jistotu. Tak to je zpráva, která mě vlastně jako strašně jako zarazila na jednu stranu, a to v dobrý. Že když si představíte, že tohle vám napíše vaše dítě, no tak vy jste vyhráli životní jackpot, protože na rovinu. Řekli vy jste vašim rodičům, kdy a kde to bylo jako poprvé? A nebo mluvili jste vůbec někdy s vašima rodičema o vašem jako sexuálním životě, třeba v pubertě, na střední škole, na vejšce? Předpokládám, že asi ne. Pokud ano, tak to vám jako gratuluju, protože není to v životě tak častý. A když jste rodič a vaše dítě vám pošle takovouhle zprávu, tak jste prostě vyhráli opravdu životní jackpot, a to je důvěra vašich dětí, že se vám můžou svěřit i s takovouhle věcí. Takže jako Pětě tedy ještě jednou gratuluju na dálku, a nejenom k té víře, ale vlastně i k té životní víře. Gratulovat se dvakrát. A my si dáme... co si dáme do 14. hodiny? Dáme si třeba Topic, dáme si Avril Lavigne, jasně, tady vyberu od Avril Lavigne tematicky, co bychom si mohli dát. Co bychom si mohli dát? Avril Lavigne, podle mě, tady bude mít třeba... Jo, máme, hele. To je píseň, která se jmenuje My Happy Ending, tak... si myslím, že to se nám docela k tomu hodí. Tak už za chvíli. Tady u nás na Hit Radio.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou Gap je tu. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap. Individual style for every generation. Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie, africké trhy v Jihlavě, bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru v Jihlavě. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
14: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Cement 25 kilo za 104.
16: chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
17: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 7.

0: jste ve hře. Sportka od Olvinu.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 na 141. a 119. kilometru ve směru do Prahy bude u Krajnice probíhat údržba kanalizace. No a na Jihlavsku v Polné v ulici na Lázni je uzavřena vozovka z důvodu provádění stavebních prací. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC a hliníková okna a dveře české výroby s více jak 30letou tradicí.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava. Nejlepší ceny ve městě.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Bylo 14 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Pohodové odpoledne. Sněmovna schválila spornou novelu zákonů o veřejných rozpočtech. Předlohu teď dostane k posouzení Senát a pak ji ještě musí podepsat prezident. Opozice avizovala, že se kvůli obsahu materiálu i zařazení pevného hlasování obrátí na ústavní soud. Pochod Praha-Prčice je opět tady. Pochodníci se na cestu vydají už zítra. Na akci reagují i České dráhy, posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu. Pokračuje mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.
11: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách.
10: Účastníci pochodu také mohou využít speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice. Varšavská radnice včera oznámila, že poprvé uznala sňatek osob stejného pohlaví uzavřený v zahraničí. Učinila tak v souladu s verdikty Soudního dvora Evropské unie a Polského nejvyššího správního soudu. Spolky na obranu práv komunity LGBT+, tento počin označili za klíčový historický okamžik v zemi, ve které se většina obyvatel hlásí ke katolické víře. A teď ještě něco z našeho regionu.
12: Pelhřimov koupí za více než 77 milionů bytový dům v oblasti Zelený vrch. Město tak získá 15 bytů s garážovým stáním. Dům developer postaví do konce příštího roku. Městští zastupitelé schválili zatím zaplacení desetiny ceny. Další část kupní ceny Pelhřimov zaplatí po zapsání bytů do katastru nemovitostí. Zbytek doplatí po odstranění.
13: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině odpoledne a večer očekávají meteorologové přechodně oblačno a lokální přehánky, ojediněle i bouřku spíše v severní části kraje. Večer od jihu opět přibývání srážek, teploty kolem 15.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
14: Krásný páteční odpoledne, přeju 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi další hodina skvělá hitů. Máme připravený například Aerosmith, bude taky Jay-Z i Alicia Keys. No a to nejzásadnější v této hodině, tak bude samozřejmě hokej, protože dneska to začíná hokejový šílenství v Česku. Dneska hrajeme proti Dánsku a vypadá to, že Dánsko přišlo o svoji golmanskou jedničku. Podrobnosti řeknu za chvilku.
0: Hit Radio Vysočina.

Jay-Z a Alicia Keys na Hit Radio ve čtvrt na tři v pátek odpoledne. Dneska nám začíná mistrovství světa v hokeji. Už jste viděli auta s českýma vlaječkama na zrcátkách? No jasně, naše národní šílenství začíná. Dámy, omlouvám se, teď pár dní, týdnu, asi v práci od svých kolegů neuslyšíte nic jiného. Na druhou stranu, pokud fandíte hokej, tak to bude jako skvělý v té práci, jak se propojíte. Bude to super. My se tady na to na Hit Radio těšíme. Máme pro vás spoustu speciálek, který uslyšíte několikrát denně. Samozřejmě i my žijeme hokejem. No a zatímco my se teda všichni těšíme, tak Dánsko, náš dnešní soupeř, tak to se zahalilo do černé. Jo, tam je teďko ticho jako v kostele. Jejich golmanská jednička totiž zřejmě nenastoupí k večernímu zápasu a dost možná úplně opustí světový šampionát kvůli zranění. Jestli se to opravdu stane, tak pro Dánsko to znamená to, že Dánsku zůstanou pouze dva brankáři, kteří s mezinárodním turnajem nemají vůbec žádné zkušenosti. No, co se dá dělat, no, ale je to soupeř, tak nebudu lhát, no. To nám asi jako dělá trošku radost. No, tak jejich hlavní golman, golmanská jednička, kterou nedávno napsali na soupisku, zmešká turnaj, no tak mu pošlem nějakou písničku, ne? Když jsme tady v rádiu, navíc jsme Češi, máme specifický humor, tak trošku škodolibě tedy posílám do Dánska jejich golmanovi, který přijde o mistrovství světa. Píseň od Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Nechci zmeškat jedinou věc. I could

0: na Hit Radio, Little Party Never Killed Nobody, ideální páteční hit. Malá party ještě nikoho nikdy nezabila, jo? Dobře, ok, o tom se tady zpívá. Jestli máte v telefonu pozvánku na dnešek na nějakou večerní party a moc se vám jako nechce, že byste radši byli na gauči v dece s bramburkama a Netflixem, tak asi radši běžte na tu party, jo? V pondělí kolem naší země prolítne asteroid, velký jako autobus. Bude teda asi 90 000 km od nás, ale pořád je to asi třikrát blíž než je měsíc. Takže jako kdo ví, jestli to nebude poslední páteční party, poslední víkend. Takhle, díval jsem se, co NASA. A NASA tvrdí, že nám nic nehrozí. Na druhou stranu všichni máme televizi, všichni jsme viděli všechny ty filmy, nechci teď teda dělat nějakou paniku, jo, ale mám pocit, že i kdyby nám něco rozilo, tak nám to stejně neřeknou, aby tady na té zemi během tohle víkendu nenastala apokalypsa. Takže ano, uvidíme prostě, jak to nakonec dopadne, každopádně, kdyby náhodou nás to jako trefilo a tady ta země by zmáčkla pomyslnou klávesnici delete, tak docela jako ocenuju smysl pro humor matky přírody, že by se to stalo jako zrovna v pondělí. To je dokonalý, to by byl jako dokonalý příběh, tak uvidíme. Za chvíli, Damiano David, no a když teď sebe tak jako poslouchám, chce to trošku optimismu, tak si dáme Olgu Lounovou s hitem Jsem optimista. Tady na Hit Radio.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: A auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Střítaži. A auto Třebíč.
9: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
10: Firma Duras je tu pro vás.
9: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
10: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
9: A nejen to.
10: Postaráme se i o vaše účetnictví.
9: A mzdovou agendu.
10: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
9: Duras.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
14: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ve 14 hodin 37 minut. Tohle je zpěvák, který se svojí kapelou Maneskin před lety vyhrál Eurovizi. Finále Eurovize bude zítra v 9 hodin večer a my můžeme konečně zase fandit českýmu reprezentantovi v samotném finále. Daniel Žižka to dokázal, dostal se do finále. Včera se to dozvěděl vlastně večer, byl poslední nominovaný. Normálně ho nechali vycukat, je to 10. postupující a je teda jako fantastický. Sleduju všechny sociální sítě, podívejte se na to taky, jak pomalu, ale jistě se do něj zamilovává celý svět. Tak snad mu celý svět zítra v 9 večer ve finále pošle hlasy, protože my jako Češi pro něj samozřejmě hlasovat nemůžeme. Necháme to tady na ostatních, necháme to osudu, budeme mu zítra držet palce a v pondělí to potom probereme. 14 hodin 38 minut je aktuální čas, to znamená, že za 22 minut budou zprávy a hned po nich páteční odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Pátek je tady, víkend startuje a my vyrážíme živě dnes do Žďáru nad Sázavou. Ano, rozbalíme naše mobilní studio přímo na akci Zažij VUT. Technika, věda, zábava a odpoledne nabité ukázkami. Tak to všechno samozřejmě přímo na místě probereme a budeme mít taky spoustu zajímavých hostů, tak si to nenechte ujít. Těšíme se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show s Markem a Markétou od 15 do 18. Jen na Hit Radio.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, a to říkám i já, goodbye, od 15 je tady s vámi odpolední show, to znamená, že já opouštím studio Hitrádia, budu se na vás těšit zase v pondělí, ve 12 hodin, kdy nám v pondělí ve 12 začnou srdcovky. Jestli máte nápad do srdcovek, jo, co třeba ještě nezaznělo, co byste chtěli, aby tam zaznělo, tak klidně mi můžete psát i soukromně na Instagram, jsem tam jako Jirka Pelnář a já přes víkend budu dávat dohromady srdcovky na pondělí, tak možná, že tam i ten váš nápad, tu vaši inspiraci rovnou zakomponuju. Bude to hezký. V pondělí se máte na co těšit, bude začínat nový pracovní týden, my ho opět se srdcovkama odstartujeme velmi stylově. Užijte si víkend, užijte si odpolední show v pondělí, pa pa!
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Legendární Nazaret míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazaret, Škór, Harley, Divokej Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
7: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Březová!
16: Znáte legendární resort Březová?
15: Březová!
14: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít.
15: Březová!
16: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
17: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
21: A čelovky vaření a papání?
22: Máme.
21: A batůžek malý a velký?
22: Máme.
21: A co boty a botičky do každého počasí?
22: Jasně, že máme.
21: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
23: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tady a pozor, dávejte na Třebíčku v Náměšti nad Oslavou, konkrétně v Husově ulici, kde bourala dvě osobní vozidla, tak prosím, projíždějte opatrně a myslete na to, že v místě projíždějte.

0: vidíte i kivadlově. Tak mějte šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně.in.cz.
2: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
5: Dobré zprávy z Jihlavy.
6: Kosmákova ulice se začala měnit k lepšímu. Právě se zde opravují staré a často popraskané kanály. Vyměňujeme je za dvojité potrubí. Právě touto opravou zároveň začíná důležitá příprava na revitalizaci Masarykova náměstí. Práce potrvají až do začátku prosince. Město Jihlava vám proto děkuje, že Kosmákovu ulici objíždíte a obcházíte. Chceme vše opravit pořádně i pro budoucí generace.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lebku svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku zalil muž, kterého policie zadržela kvůli její krádeži do betonu. Policie ho má od čtvrtka a odborníci se z něj pokusí lebku výmout. Muž odůvodnil krádež tím, že nesouhlasil s jejím vystavováním a chtěl jí pohřbít. Pokud se bude prodlužovat konflikt na Blízkém východě, bude pravděpodobně nutné upravit české úrokové sazby. Zhodla se na tom část bankovní rady České národní banky. Bankovní rada minulý týden jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby na 3,5%. Venkovní akce oživují květen napříč českými městy. Například v Liberci se uskuteční májový trh, který už tuto neděli zaplní prostor před radnicí. Co na návštěvníky čeká, ví za město Ondřej Červinka.
9: Řemeslné výrobky, spoustu dobrot a pití. Na programu bude náhodné setkání, Matěj Čejchan a děti budou moct zhlédnout pohádku Báby Mraženy a vytvořit si jarní dekorace v našich výtvarných dílničkách.
8: Podobné trhy se o víkendu konají také v Praze na Náplavce nebo třeba v Děčíně.
7: Hokejový servis Hit Radio.
8: Mistrovství světa v hokeji, které dnes začíná ve Švýcarsku, zvýšilo výrazně zájem o letenky do dějiště šampionátu. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Například podle portálu Letuška evidují zhruba 15% nárůst zájmu o lety do Ženevy a Bazileje. Podle Student Agency vzrostl meziročně prodej letenek do Ženevy o 50% a do Curychu na dny šampionátu dokonce až o 300%. Také ceny letenek jsou vyšší asi o polovinu oproti běžným termínům. Češi dnes se hrají první utkání s Dánskem od 20 hodin a 20 minut.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko. Výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Počasí na páteční odpoledne je následující, převládat bude zatažená obloha, srážky v podobě přeháněk se mohou vyskytovat na větší části území a s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. No a co se týká teplot, ty dnes měříme kolem 12 až 15 stupňů Celsia. A v terénu je už v tuto chvíli připraven kolega Marek Grande, kterému už za pár vteřin předáváme slovo. Jsme Hit Radio Vysočina.
7: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.
12: Ano, a my vás zdravíme dneska poprvé z našeho živého mobilního studia Hit Radia Vysočina, které jsme rozbalili přímo na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou, tak vás tímto zdravíme na celou Vysočinu. On za před chvilkou povídal o tom počasí a my bohužel musíme potvrdit, že opravdu i ve Žďáru jsem tam s přeháňkou, což nás mrzí. Tady je krásná akce, díky které tady právě dneska jsme, budeme rozebírat spousty zajímavých věcí. Dneska tady v proběhu celého dne a i odpoledne je zaži ve VUT. Ano, Vysoké učení technické v Brně tady má svůj den plný techniky a inovací ve Žďáru nad Sázavou, takže můžete samozřejmě se sem za námi zastavit. Velmi rádi vás přivítáme i v rámci našeho živého mobilního studia a my si už za chvilku budeme povídat vlastně s tím možná nejinkompetentnějším, a to je rektor pan docent Ladislav Janíček. Tak zůstávejte s námi, my rozebereme spoustu zajímavých věcí, ale teď posíláme další hity.

0: David Guetta a Ava Max na Hit Radio Vysočina. My přejeme hezké páteční odpoledne na celou Vysočinu. Snad už máte po práci, pokud ne, ať to rychle utíká. A pokud máte volného času ještě trochu a chtěli byste si udělat třeba příjemný výlet, nebo jste z okolí Žďárska, rozhodně doražte na náměstí Republiky, protože právě dnes tady probíhá akce s názvem Zažij VUT. Ano, s vysokým učením technickým v Brně. Takže vzhůru jsem za námi a já už tady vítám přímo pana rektora VUT v našem mobilním studentu, pan docent Ladislav Janíček s námi. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane rektore, proč je podle vás vlastně důležité dělat podobné akce tohoto typu? Je tady toho velká spousta k vidění. Proč s tím vlastně vyjíždíte nad rámec toho Brna do dalších regionů, jako třeba například Žďársko?
1: Tak Vysoké učení technické je přední technická univerzita, která rozhodně nemá jenom regionální působnost, ale jsme rozprostření po celé České republice a pro nás je významné, abychom o sobě dávali vědět i tady v regionech. A nehledě na to, že kraj Vysočina je nám vlastně jedním z nejbližších krajů a je to přirozený spádový region pro studenty na naší univerzitě.
0: My, jak už jsem nakousnul, vidíme tady toho velkou spoustu roboty, virtuální realitu, science show. Je právě zážitek nejlepší cestou, jak mladé lidi dostat k těm technickým oborům?
1: Zcela jednoznačně, protože ukazuje se nám, máme tady také na těch stáncích naše studenty a naši studenti mají možnost během svého studia dělat spoustu tvůrčích aktivit a právě to zážitkové studium je u nás velmi důležité pro to, abychom zvyšovali zájem o tyto obory, byť se na první pohled mohou zdát velmi složité.
0: Technické školy, to bylo dřív hodně hlavně mužským světem, hodně studentů, pánů. Mění se dnes třeba zájem dívek o ty technické obory?
1: Bývalo to tak, ale my se rozhodně snažíme, aby to tak nezůstalo a ono se nám to daří pomaličku měnit, protože my jsme i v našem strategickém záměru si vytkli cíl, abychom skutečně zvýšili podíl dívek ve studiích na technických oborech. A musím říct jednu věc, že máme u nás poměrně těžká studia a ukazuje se statisticky, že prospěch dívek v těchto studiích je často lepší než prospěch chlapců.
0: No hezky, pěkně. Mimochodem, o které studijní programy je teď na VUT vlastně největší zájem a které nové obory podle vás budou v dalších letech nejvíc kurzu?
1: Tak jsou to takové studijní programy, které jednak z hlediska potřeb průmyslu jsou velmi poptávané. Hodně se dneska mluví o polovodičích, mluví se o jaderné energetice, ale mluví se i o všech ostatních oborech, jako je automobilové inženýrství. A mimochodem musím říct také, že velmi zajímavé jsou obory stavebního inženýrství v celé řadě aplikací. Obory takové, kde je hodně interdisciplinárních interakcí, například mechatronika.
0: Možná už závěrem, když se podíváme teď na pár let dopředu z vaší pozice, kam chcete VUT jako univerzitu posunout? Co jsou dnes vlastně největší priority?
1: My určitě profilujeme univerzitu, protože jsme veřejnou vysokou školou, tak, aby reflektovala potřeby společnosti a potřeby zejména našeho klienta, a to je průmysl. Technické školy jsou tady o toho, aby zajistili dostatek kvalifikovaných absolventů technických oborů pro průmysl a cítíme, že potřeba je stále větší. Takže v tomto směru určitě směřujeme i k tomu, abychom působili jako nejenom národní univerzita s nadregionální působností, ale také, abychom působili v zahraničí a zejména získávali studenty i ze zahraničí, což se nám daří hodně ze Slovenska, protože 20% našich studentů je ze Slovenska, ale míříme i na studenty prakticky z celého světa. A dnes u nás studuje na studenti ze 60 zemí světa.
0: Hezky, pěkně. Otázka závěrem, jedna technologie, bez které by si pane rektor nedokázal dneska představit život?
1: No tak určitě si dneska nedovedeme představit život bez počítačů a musím říct, že v poslední době si nedovedeme moc představit život bez umělé inteligence, ano. Se kterou se budeme muset velmi, velmi dobře naučit pracovat, abychom také úplně vždy nevěřili tomu, co nám ta umělá inteligence říká.
0: A to je krásný závěr. Tolik na startu toho dnešního živého vysílání mobilního studia Hit Radia Vysočina prozradil sám pan rektor VUT, docent Ladislav Janíček. My moc děkujeme, že jste byl součástí našeho života. živého vysílání.
1: A já děkuji vám a zdravím všechny.
0: Tak zdravíme na celou Vysočinu, samozřejmě ještě jednou opakuju, probíhá tady akce VUT, zažij VUT v Žďáru nad Sázavou na náměstí Republiky, zastavte se sem za námi a my teď posíláme další hity.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme živě z našeho mobilního studia, které je na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Ano, ze Žďárska se dneska hlásíme a nehlásíme se prosím pěkně z rockového festivalu. Možná se to tak trochu na ten poslech může zdát, ale takovýhle mazec tady je rozjetý právě na akci Zaži den z VUT, Vysoké učení technické v Brně. Dneska je to celodopolední a celoodpolední záležitost. Jsme tady v tom hlavním bílém velkém stanu, tak klidně se za námi zastavte. Máme tady spoustu zajímavých hostů, před chvilkou přímo sám pan rektor, toho jsme vyspovídali, a teď v našem mobilním studiu člověk, který se snaží dokázat, že fyzika rozhodně nemusí být nuda. Naším hostem je totiž popularizátor vědy Petr Vývek, který dnes ve Žďáře předvádí fyzikální show plnou experimentu a efektu. My už jsme se tady s Petrem potykali. Petře, ještě jednou hezký den, ahoj.
1: Ahoj, tobě i posluchačům.
0: Hele, ty tu předvádíš tedy tu fyzikální show plnou experimentu. Co návštěvníky čeká a na co vlastně se mohou nejvíce těšit?
1: Tak já bych jim rád ukázal, že fyzika opravdu může být zajímavá a že se dá pomocí demonstračních experimentů ukázat, že spolu na první pohled nesouvisející věci opravdu souvisí. Takže si třeba ukážeme, jak spolu souvisí jízda na kole, jak je možný, že jedeme na kole a zároveň, že se třeba otáčí planety kolem slunce a kolem sluneční soustavy, nebo si ukážeme třeba, jak funguje magnetický bezpečnostní rám a zároveň, jak souvisí třeba s indukčním vařičem. Nebo si ukážeme, že se dá rukou třeba dotknout ohně a zároveň se dotknout něčeho, co má třeba minus skoro 200 stupňů Celsia, což je kapalný dusík. Takže bude tady spoustu zajímavých experimentů.
0: To s tím indukčním rámem možná trochu souvisí, ono se blíží taky období dovolených, to se nám možná na letištích bude hodit. Fyzika dlouhodobě patří mezi, a to si řekněme upřímně, nejméně oblíbené školní předměty. I já jsem to tak měl, abych se přiznal. Kde se podle tebe stala chyba?
1: Tak ono samozřejmě fyzika, podobně jako ostatní technické a přírodní předměty, mají jeden problém, že člověk musí trošičku logicky nad tím přemýšlet a mít to kritické myšlení. Není to opravdu o tom nabychlovat se velké množství dat, ale spíš opravdu přemýšlet, trošku drillovat i ty příklady, což určitě studentům není jako příjemný, ale ukazuje se vlastně z dlouhodobého hlediska, že nejdůležitější je vlastně ten učitel, jak vlastně k těm studentům přistupuje a jestli opravdu tu látku mi podat zajímavě nebo ne.
0: A ty se snažíš přistupovat k fyzice jako k dobrodružství. Co podle tebe vlastně funguje nejlíp, aby studenti začali tedy tu fyziku opravdu vnímat jinak?
1: Tak já si myslím, že jsou dva důležitý momenty v té hodině. Jeden důležitý moment je motivovat, vlastně ukázat, že dneska to je opravdu důležitý, jak dneska fungují ty moderní aplikace. Vlastně neukazovat to na starých věcech, ale opravdu na tom, jak funguje AI, vysvětlit vlastně to, s čím se ty studenti denně potkávají. A pak samozřejmě je hrozně dobrý, když to ukáže nějakým experimentu, protože si to osvojí a dokážou vlastně to pak zapamatovat si na dlouhou dobu.
0: Ale máš zkušenost, že dnešní mladí lidé reagují víc na show a emoce, tedy než na ten klasický výklad?
1: Je to tak, určitě aspoň z začátku ten wow efekt musí člověk nějak jako nabudit. Pak třeba už jsou ochotní pustit trošičku hloubš, protože začnou přemýšlet, jak to vlastně funguje, co to tam zatím jako dělal, co. A najednou se dostáváme k těm hlubším otázkám, proč a dokážeme vlastně tu výuku posunout jako dál.
0: Takže ty nepřicházíš s křídou, nepíšeš datum, nechrlíš informace, ale přichází prostě velký showman, abys upoutal tu pozornost. Ono je to něco jako sociální sítě. První 3 sekundy rozhodují, jo?
1: Je to tak.
0: Ale který experiment nebo moment během těch tvých vystoupení bývá pro publikum největším wow efektem?
1: Já si myslím, že asi když jim opravdu zapálím ty ruce, protože já beru vždycky ty lidi, prostě ať si to jdou zkusit a prostě když ti kousek před obličejem začne hořet oheň, tak ty lidi jsou vyděšený, ale zároveň jsou pak jako nadšený, že to vlastně přežili a že to ani moc nebolelo.
0: Tak z jednoho českého filmu, ty jsi nás zapálil, my hoříme. No prosím tě, závěrem, co je vlastně horší, rozbitá skumavka nebo skozený jistič?
1: No tak asi záleží na situaci. Třeba v nějakým reprodukčním centru bych možná řekl, že horší je ta rozbitá skumavka, ale myslím si, že jinak celkově asi ta bestie, ale je to horší, takže za mě B.
0: Tolik říká Petr Vývek, na místě dneska prezentace fyzikální show. Budou různé experimenty se základními fyzikálními jevy. Petře, ještě jednou děkujeme, že jsi dorazil i ty a byl si hostem našeho živého vysílání.
1: Díky moc a přeju studentům u matury hodně štěstí a třeba se uvidím na vysoké škole.
0: To se teď hodí, to je důležité, taky přejeme maturantům, aby teď u těch ústních, které vlastně čekají, tak aby tam ten úspěch byl. No a teď v tuhle chvíli posíláme další hity, za chvilku další zajímavý hosté.
2: Hit Radio. Hit Radio. vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
5: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každého fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
4: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
5: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
4: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
6: Hoka Prima.
4: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
7: trenirkarna.cz.
8: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
7: trenirkarna.cz.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
3: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
0: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
11: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zažij vysoké učení technické v Brně, ale nezažívej ho v Brně, dneska ho zažívej ve Žďáru nad Sázavou přímo na náměstí Republiky. Pokud jste ještě na téhle krásné velké akci nebyli, tak rozhodně se za námi zastavte. My tady máme živé mobilní studio Hit Rádia Vysočina přímo z Velkého stanu. Vás teď aktuálně zdravíme s dalším skvělým hostem. Je to Kateřina Mašková, vítězka divecké ceny FameLab, která dokazuje, že i chemie a plazma mohou být zajímavé, srozumitelné, zábavné a klidně i ve stylu stand-up show. Dnes ve Žďáře představuje program s názvem Plazma vrací úder. Kateřina už je tady se mnou. Káťo, hezké odpovědi, i tobě ahoj.
1: Ahoj.
0: Ale prosím tě, tvoje show se jmenuje tedy Plazma vrací úder. Co si pod tím mají návštěvníci představit?
1: Představit si můžou vlastně kde co, ale to, o čem to opravdu je boj mezi plazmovým výbojem a mikroorganismy, které způsobují otevření chronických ran. Takže je to vlastně vítězný boj pro budoucnost medicíny.
0: Hezky. Máme rádi vítězné boje. Proč vlastně právě plazma a chemie tolik jako fascinují tebe? Byl tam nějaký konkrétní moment, kdy jsi řekla, jo, věda a tenhle odbor je to, co mě chytá?
1: Já musím teda říct, že já jsem nesnášela chemii. To bylo opravdu pro mě bubák a pak jsem našla plazmochemii. A ta parta kolem té plazmochemie a ta aplikační sféra je tak široká, že se tam najde úplně každý. Plazmochemie se dá aplikovat na zemědělství, do vesmíru a právě pro medicínské aplikace, které jsou pro mě moc fascinující. A mě nejvíc zaujalo to, že můžu pomáhat lidem a reálně dělám něco, co se bude moct jednou používat a budou se moct zachraňovat lidské končetiny.
0: Ty to jedeš přes stand-up show. Funguje dneska humor jako cesta, jak lidi vlastně dostat k tomuhle tématu, třeba k tématu chemie?
1: Rozhodně. Já si myslím, že kdykoliv předávám něco komplikovaného, tak nejlepší je aplikovat to přes humor a přes něco, co znají. Takže přirovnat tě v hospodě, k prasátku, vlastně k čemukoliv, co je pro ně blízké a potkávají to každý den, je ta cesta, jak je zaujmout a jak v nich vzbudit zvědavost k tomu vědeckému tématu. Takže humor je pro mě číslo jedna.
0: To má nějakou souvislost k hospodě a k prasátku, jako že tyhle věci šly za sebou?
1: Ne, ta hospoda úplně ne, to mě tak jako napadlo, protože celý ten stand-up jsem vymýšlela
0: jasně,
1: v hospodě.
0: Jasně. A okolo možná byly nějaký prasátka, nechme to být. Hele, chemie má u části lidí pověst něčeho složitého, možná i nebezpečného. Snažíš se ten pohled tedy změnit nějak?
1: Rozhodně. Ono to sice opravdu složité je, ale když v tom najdeme tu krásu a pochopíme základní principy, tak to vlastně jde aplikovat ve všech sférách chemie. Takže ona je složitá v základu, ale aplikace je naprosto jednoduchá a extrémně zábavná. Takže rozhodně.
0: Hele, když za tebou přijde student nebo studentka, kteří si nejsou jistí, jestli je věda pro ně, co bys jim řekla?
1: Řekla bych, že věda je pro každého a každý se v ní najde. Můžu dělat úplně cokoliv, můžu být v medicínských aplikacích, v materiálech, můžu vymýšlet nový typy betonu. Takže chemie a věda jako taková je úplně pro každého.
0: Nadšená milovnice chemie, prostě to je cítit, to je Kateřina Mašková. Poslední otázka, velmi rychlá, kdyby si měla vybrat laboratoř nebo pódium?
1: První laboratoř a pak pódium.
0: Děkujeme moc, tolik ještě jednou Kateřina Mašková, Plazma vrací úder, stand-up show, vítězka divácké ceny FameLab. Káťo, moc děkujeme, že jste byla hostem našeho živého vysílání.
1: Taky děkuji.
0: Měj se krásně, no a my už za chvilku se přihlásíme opět a naposledy z našeho mobilního studia Hit Rádia Vysočina. Teď posíláme další hity. Hezké odpo.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás dnes naposledy zdravíme živě z našeho mobilního studia, které je opět stále rozložené na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Na akci Zažij VUT. Vysoké učení technické v Brně tady prezentuje všelijaké věci, které má k dispozici ke studiu a je to teda pokoukaná, to vám řekneme. Rozhodně doporučujeme po celé odpoledne, tady ještě ty stánky budou. Rozhodně doporučuju to všechno zkouknout a třeba objevit a třeba se právě rozhodnout pro VUT v Brně. Mám tady posledního hosta a to je taková spontánní záležitost. Je tady se mnou Honza Toman. Honzo, hezké odpo, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Honza totiž vytváří, prosím pěkně, humanoidní roboty, prozradil před malou chvilinkou. Hele, jak dneska užíváš vlastně tuhle tu akci?
1: Tak dneska je to podle mě super, vlastně máme tady se svou fakultou i ostatní fakulty VUTčka. Ukazujeme to, co vlastně lidi normálně neuvidí a přibližujeme normálním lidem techniku a snažíme se ukázat něco novýho.
0: Jasně. Hele, humanoidní robot, co dneska takový robot vlastně dokáže? To je, já vím, že široká otázka, ale pojďme to nějak shrnout.
1: Já lidem strašně rád říkám, že ten můj nedokáže nic, ale...
0: To je výzva.
1: Ale je to strašně dobrý jakoby demonstrace a spíš jakoby ukázka toho, co může dokázat vlastně v budoucnu. Jelikož ten můj třeba nemá nohy, tak se nedokáže pohybovat, ale zvládne to, co se mu nastaví, takže zvládne třeba podat nějakou sklenku.
0: Co by ses přál, aby roboti do budoucna uměli? Tak pojďme do science fiction.
1: Tak podle mě je to nejúžitečnější v nějakých domovech seniorů nebo někde, kde to dokáže ulehčit práci člověku.
0: Já bych si třeba přál, že by nám to pomáhalo při úklidech, že by to byl náš osobní sluha. Dočkáme se toho někdy?
1: Podle mě určitě.
0: Jo? A budeš zatím stát ty?
1: To se uvidí.
0: Jo, ok, ok. Hele, proč vlastně právě studovat tenhle odbor, tedy elektrotechniku?
1: Tak protože elektrotechnika je široký pojem a ať už je tam ta robotika, nebo na naší fakultě se tvoří satelity a je to strašně komplexní téma a je to strašně sexy v dnešní době.
0: Ano, sexy. AI do toho určitě taky zasahuje.
1: Ano.
0: Jo, věřím tomu. No tolik tedy Honza Toman, člověk, od kterého možná budeme ještě o něm slyšet, vytvoří nějakého ultra AI humanoidního robota, který nám po práci uvaří kafe, uklidí, vydělá za nás a my už se budeme jenom válet na gauči. Honzo, děkujeme, že jsi byl součástí našeho mobilního studia.
1: Já taky děkuju.
0: Měj se krásně, no a tímto se loučíme právě ze Žďáru nad Sázavou v rámci akce Zažij VUT. My přejeme na celou Vysočinu hlavně pohodové páteční odpoledne. Užívejte víkend a za chvilku už kolega Honza Hejda. Mějte se krásně, ahoj.
2: Já nový plot mám, jo já se mám a nejsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
5: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
7: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce. Navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Pryč DPH! Pryč DPH!
16: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
17: Hit Radio Vysočina.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a podle všeho se v těchto chvílích na všech silnicích a dálnicích v našem kraji jezdí bez nějakých větších komplikací. Žádné nehody ani kolony hlášené nemáme, tak věřme, že tomu tak zůstane co nejlepší.

0: Nejdéle a pokud přeci jen nějaké informace máte, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. U státních maturit letos na jaře neuspělo 9,5% ze zhruba 80 600 studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo 12,3% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dnes státní organizace CERMAT předává středním školám. Ředitelé je zpřístupní nejpozději v pondělí. Na dálnici D3 bude možné jezdit až 150-kilometrovou rychlostí do konce roku. Ministerstvo dopravy prodloužilo pilotní provoz zvýšené nejvyšší povolené rychlosti na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným. Co je cílem, vysvětluje mluvčí rezortu František Jemelka.
13: Pilotní provoz na D3 přináší první důležitá data o chování řidičů při vyšší povolené rychlosti, ale pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Bezpečnost zůstává absolutní proto chceme projekt dále vyhodnocovat na základě reálných dlouhodobých dat.
12: Pilotní provoz byl spuštěn loni v říjnu mezi 84. a 131. kilometrem dálnice. Kvóty na zastoupení žen ve vedení velkých firem se vracejí na pořad dne. Týkat se mají společností s akciemi na burze. Evropskou směrnici mělo Česko zavést už před 2 lety, parlament ji ale nestihl projednat. Pokud to neudělá co nejdříve, hrozí mu sankce od Evropské komise. No a hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu, kterému skončila v play-off v zámořské NHL v noci na dnešek sezóna po vyřazení v sérii druhého kola z Vegas. Řekl to dnes po rozbruslení před večerním zápasem z Dány generální manažer Jiří Šléger.
14: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině převládá zatažená obloha, do toho nám občas trošku sprchne a v některých částech se mohou objevit také bouřky, tak na sebe buďte opatrní. No a co se teplot týká, ty se dnes pohybují mezi 12 a 15 stupni Celsia.
10: Hit Radio Vysočina.
0: Příjemné odpoledne Vysočino, s vámi pokračuje Honza Hejda a z muziky už posílám Robina Schulze.

0: Dáš mi.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Dnes můžete zavítat na akci Zažij VUT, věda a zábava na jednom místě. A to konkrétně na náměstí ve Žďáru nad Sázavou. Čekají na vás dechberoucí pokusy, high-tech roboti a také science show. Nechybí ani spousta zajímavých přednášek s experty z oboru, soutěže nebo třeba studentské kapely. Tak si to za námi doražte užít. No a jestli už myslíte na víkend, tak v neděli se v Jihlavě v Březinových sadech konají africké trhy. Proto přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších míst. A to všechno v neděli od 9 do 15 hodin. Tak se vidíme i tady.
1: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Pěkné odpoledne, hladíte páteční éter Hitrádia Vysočina a už za malou chvíli vás pozveme na tu největší dětskou akci roku 2026. A věřte mi, co nevidět jí tady budeme mít. Tak si na to rozhodně počkejte a do té doby posílám třeba Last Frequencies, tak užívejte, protože víkend už nám začal.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům.
12: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
13: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
14: Březová! Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet?
15: Březová!
16: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně.
15: Březová!
14: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
17: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
18: Gap. Individual style for every generation.
19: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
20: A auto je od 11. května také v Třebíči.
11: Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Stříteži. Auto Třebíč.
15: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: s Hitrádiem Vysočina.
1: Já pevně věřím, že se tahle zpráva dostane do každičkého kouta Vysočiny, protože tohle bude dětská akce roku. Sobota, 30. května a Horácká multifunkční aréna v Jihlavě. Nejen ona, ale i její okolí se promění v jeden obrovský zážitkový park, kde se vaše ratolesti nudit rozhodně nebudou. Od 13. hodiny se můžete těšit na akční zónu s vojenskou a policejní technikou, samozřejmě také na sportovní zónu, kde si můžete zahrát hokej, fotbal, baseball, florbal nebo si zacvičit se Sokolem Jihlava. Nebude chybět ani gastrozóna, ve které se dobře nadlábnete, tvořivé dílničky a kreativní workshopy, nebo třeba prohlídka nové arény, včetně nově otevřeného běžeckého oválu na její střeše. To si myslím, že může být hodně zajímavý. Je tam nádherný výhled na Jihlavu. A od 19. hodiny si na svoje přijdou také rodiče, vystoupí totiž populární kapela Oči a na velkoplošné obrazovce přímo před arénou nás čeká světová premiéra prvních dílů seriálu s názvem Na dně a myslím si, že nemusím asi doplňovat, na co všechno se můžete těšit, protože kdybych měl vyjmenovat všechno, co vás na téhle akci ohromí, byli bychom tu nejspíš do zítra. Tak si to přijďte okusit na vlastní kůži. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května.
0: Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku. A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Posloucháte páteční éter Hit Rádia Vysočina, přejeme všem nádherně strávené odpoledne, doufám, že už jste všichni z práce doma a užíváte si hezky začátek pěkného víkendu a myslím, že by bylo fajn, kdybychom vám k tomu zahráli i nějakou tu pěknou muziku. Za chvilku už třeba Enrique Iglesias nebo taky Rudimental, tak mějte příjemný poslech. Hit Rádio.
1: Hit Rádio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz. Skonto
8: nábytek. Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
9: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škvor, Harley, Divoký Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Cristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládají hlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Do Jihlavy.cz.
14: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
15: Zve vás ADJ CZ Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě. Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Posloucháte odpolední éter Hit Rádia Vysočina, my přejeme nádherný pátek všem. Hodiny nám ukazují přesně 12 minut do 17. hodiny, ve které nás v rámci našeho bijáku čeká soutěž o jeden volňásek do kina. Tak už pomalu žhavte telefony a jakmile uslyšíte signál, volejte 56 73 12345. Držím vám palce.

0: Máme tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a přináším stále dobré zprávy jak ze silnic, tak i dálnic, protože nikde nemáme aktuálně hlášené žádné nehody. Proto prosím, jezděte opatrně, ať nám žádné nepřibývají, mějte šťastnou cestu a pokud o nějakých komplikacích víte, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. KuchyneIN.cz.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Pryč DPH! Pryč DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad

0: to musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu až do roku 2036. Výdaje nad 2% HDP se nebudou započítávat do schválených výdajových rozpočtových rámců. Prodloužení této výjimky dnes schválila sněmovna. V Beskydech bude od sobotního do pondělního rána vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstrahu dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav, který ji dál bude upřesňovat. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil do finále 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Ve druhém semifinále, jež se konalo ve čtvrtek večer, zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Do sobotního finále se probojoval se zástupci dalších 9 zemí. No a zpráva Krkonošského národního parku rozšiřuje svůj kamerový systém. Ten pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy a chránit jeho nejcennější oblasti, jak potvrzuje mluvčí zprávy parku Radek Drahný.
5: Pohyb motorových vozidel po horách byl extrémní, tak už přes 2,5 roku provozujeme telematický kamerový systém. Pokud zjistíme, že někdo takto vyjel do národního parku bez zákonného důvodu, tedy nelegálně, tak potom mu hrozí sankce. Ta se zpravidla pohybuje kolem 10 000 korun.
4: V provozu je teď 10 kamer, zejména ve středních a východních Krkonoších. Do 2 let mají přibýt další.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Na Vysočině máme stále zataženou oblohu, místy se nám vyskytují také dešťové přehánky, které se později večer rozšíří na občasný nebo silný déšť, a co se týká teplot, ty nám v noci klesnou na 5 až 8 stupňů Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
7: Hezké odpoledne Vysočino, s vámi pokračuje Honza Hejda a z muziky už posílám Five and Queen.

0: Dneska, když je venku takový neúplně pěkný počasí, si troufám říct, že je ten nejlepší čas na to vyrazit si do kina. A když budete mít jeden volňásek, hned se do toho kina vyráží s lepší náladou, když si takhle můžete užít čas sami se sebou. O svůj volňásek dneska hraje Hanka, kterou mám teď na drátě. Hani, ahoj, vítej v našem biáku.
1: Ahoj.
0: Tak jak se dneska cítíš? Myslíš, že by to mohlo dopadnout?
1: Uvidíme,
0: kde si nás vůbec zastihla. Seš někde na cestách nebo doma?
1: Jo, jsem jako spolu jezdec, sedím vedle manžela v autě.
0: No tak zase máš to dobrý, že se nemusí soustředit na řízení a zároveň na hádání filmové ukázky.
1: No, ale taky by se mohlo ozvat brzy.
0: Já pevně doufám, že to nenastane. Hele, myslíš, že máš dostatečný přehled o světové kinematografii?
1: No, já myslím, že tak úplně ne.
0: No tak doufejme, že zbytek tvojí posádky ti dneska pomůže a že to bude takovej kolektivní úspěch. Pojďme se tedy přesvědčit o tom, jestli dneska vyhraješ jeden volňásek. Tady máme ukázku.
2: Zažili jsme všechny možný druhy deště. Jednou bodal jako jehličky. Jindy padaly pořádný tlustý kapky. Pršelo na nás ze stran. A někdy se zdálo, že dešť snad prší nahoru. Ach jo, pršelo i v noci.
0: Jeden z nejlegendárnějších světových filmů. Koukal jsem, že na ČSFD je dokonce označen jako druhý nejlepší film. Tak schválně, jaký je jeho název, Hani?
1: Ano, je to můj jeden z nejoblíbenějších filmů. Je to Forrest Gump.
0: Jsi si jistá, že tahle ukázka byla opravdu z Forresta Gumpa?
1: 100%.
0: Cože jsem to tam slyšel, že na to koukáte každý den?
1: Na každý den, ano.
0: No tak to je asi opravdu oblíbený film. To by bylo divný, kdybyste se dneska netrefili. No tak se pojďme přesvědčit, jestli to je skutečně Forrest Gump. Hani, je to přesně tak. Forrest Gump ti dneska zajistil volňásek do kina, takže veliká gratulace. Už víš, na co vyrazíš?
1: Vůbec netuším, co teďka v kině dávají, abych pravdu řekla.
0: Vůbec nevadí, tak až se podíváš, určitě vybereš. Vyrazíš sama nebo vezmeš sebou i zbytek rodiny?
1: Určitě vemu i zbytek.
0: No ale oni si to budou muset zacálovat teda.
1: Jo, to už tak bude.
0: To už je jejich problém, že jo? Ani moc si to užij, děkujeme za zavolání a svůj volňásek využij nejlíp, jak jenom dokážeš. Měj se hezky.
1: Děkuji, ahoj, ahoj.
0: Ahoj. No a vám, přátelé, držím palce do dalšího kola bijáku. Biják, Hit Rádia Vysočina. We will

0: Pohodové odpoledne přejeme, vyladíte páteční éter Hit Rádia Vysočina a protože tý nejlepší muziky není nikdy dost, dovolil jsem si už za chvíli do našeho playlistu poslat další parádní hity. Zazní určitě italská skupina Måneskin a nabídnu taky Lady Gaga. Tak si je moc užijte a mějte nádherný pátek. Hit Rádio.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
8: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
10: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Jihlavě. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v amfiteátru v Jihlavě. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje. Vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
11: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
12: Firma Duras je tu pro vás.
11: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
12: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
11: A nejen to.
12: Postaráme se i o vaše účetnictví.
11: A mzdovou agendu.
12: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
11: Duras.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
14: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
17: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
16: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
18: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
19: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
20: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
21: A tava!
22: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
20: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
22: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

17. hodina, 31. minuta, vy posloucháte Hit Rádio Vysočina, na kterém zní prostě jenom ty nejlepší hity. Od nejstarších až po ty nejnovější. To jsou zkrátka naše hudební playlisty, tak jak jste na ně zvyklí. Ale každý všední večer si do éteru dáváme ještě něco navíc. Něco, co po tom náročném dni doopravdy potřebujete. I dneska nás totiž čeká pravidelné Hit Radio Classic, ve kterém uslyšíte ty největší hity 80., 90. i milénia. A to všechno v jednom super pestrým balení. Dnešní večer bude spojený spíše s taneční muzikou, takže věřím, že od 18. do 21. nepřeladíte a tuhle party si vychutnáte s námi. Jsme Hit Radio Vysočina.

Ladíte vlnu s pátečním hitrádiem Vysočina, v éteru nám dohrál Luis Capaldi a pro ty z vás, kteří to ještě nevíte, tak na našich sociálních sítích soutěžíme o volňásky na světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě, který proběhne už od 21. do 24. května. Všechna ESA světové cyklistiky můžete mít na dosah ruky a čeká vás opravdu široká paleta doprovodných akcí a především nabitá sobota se vstupem zdarma. Tak si určitě zasoutěžte a my držíme palce.

0: jsem na to sám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
4: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Iglu.
3: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Auto je od 11. května také v Třebíči. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Těšíme se na vás ve všední dny od 9 do 6 v ulici Spojovací v Třebíči Stříteži. Auto Třebíč.
12: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Hit Rádiu Vysočina nám dohrála Shakira, my přejeme příjemně strávený páteční podvečer a protože nás od 18. hodiny dělí přesně 12 minut, tak ode mě to už bude pro dnešek vše. Díky, že jste s námi byli i dnes do éteru, teď posílám Swedish House Mafia, s vámi se loučí Honza Hejda a my se uslyšíme zase příště. Tak se mějte hezky a ahoj!

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
8: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí hlava, nejlepší ceny ve městě.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Bude 18 hodin. Krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Hezký podvečer. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zalil vzácnou relikvii do betonu. Chtěl ji pohřbít, prý mu vadilo vystavování v kostele. Hrozí mu až 8 let vězení. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Pokud bude opět vystavená, pak by to podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla mělo být už jen za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Opoziční strany počítají s tím, že u ústavního soudu napadnou novelu o veřejných rozpočtech, kterou dnes prosadila vládní koalice. Na společné tiskové konferenci zástupci ODS, STAN, Pirátů, Lidovců a TOP 09 kritizovali obsah zákona i proceduru jeho schvalování. Strany se obávají, že novela rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný růst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová to odmítla.

0: odmítá. Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému zápasu mezi Hradcem a Pražskou Slaví v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby se bude na Malšovickém stadionu hrát od 18 hodin. Od 17 hodin. Ve Švýcarsku začíná hokejové mistrovství světa. Do akce dnes půjde i český tým. Ve skupině B ve Friburgu nastoupí proti Dánsku. Zápas začne ve 20:20. Další utkání budou naši hokejisté hrát zítra večer se Slovinskem.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra počítejte s občasným deštěm, ojediněle se mohou objevit bouřky, v severozápadní polovině Čech budou přehánky jen výjimečně. Později odpoledne a k večeru má déšť postupně ustávat, kromě východu Moravy a Slezska. Nejvyšší teploty od 9 do 16 stupňů.
2: Dobrý večer, je pátek, s vámi Lea, tak odstartujeme ten páteční večer, zítra spolu budeme i vstávat, každopádně teď už Hit Radio Classic, nejlepší hity 80. 90. let až po milénium, startují právě teď s YouTube a Beautiful Day, 9.

říkám osmdesátky, jak vyšité. Hezký dobrý večer. Hit Radio Classic v plném proudu s vámi, Leona. Tak jaký máte pátek? Zítra sobota, neděle, volníčko. Dneska budeme držet samozřejmě všechny pěstičky na hokeji. Doufám, že už máte rezervaci někam do hospůdky. Dát si něco zlatavýho, studenýho, napěněnýho k pitivu. Tak dejte vědět, co děláte. Možná někdo jedete z práce, někdo už jste doma a někoho čeká noční šichta. Každopádně to nejlepší z 80. 90. až po milénium bude následovat až do 21. hodiny. Před námi Crowded House a nebo tahle skvělá pecka. Je pátek! Hezký večer!

Krásný dobrý večer, pátek 15. květen. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Tak většina z vás už máte padla v práci a těšíte se domů, že si odpočinete, dáte nohy nahoru, něco dobrého k jídlu a pití a budete si užívat takové té předvíkendové pohodičky, někdo večer na hokej, někdo za písničkou. Tak ať už budete dělat cokoliv, pokud možno zůstaňte s námi, protože vám budeme hrát do 21. ty nejlepší hity 80. 90. let. Za moment třeba tohle. Tina Turner, Eros Ramazzotti, Cosa della Vita. Tohle a ještě mnohem více skvělé muziky. Tak hezký večer s Hit Rádiem.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zve vás ADJ.cz Auto 21. května u Aventinu v Jihlavě.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Na terase tam je blaze. Nyní v Unihobby široký výběr dřevěných a VPC terasových prken s cenou od 74 korun za běžný metr.
11: Unihobby.
10: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

VŠP Hvězdný pták. I tohle vám hrajeme v rámci Hitrádia Klasik. Mějte krásný páteční večer. Před námi Tony Bašil a jeho Miki, anebo MC Sar a taky Real McCoy. Taková typická devadesátková věc. To se k tomu pátku hodí, pokud se chystáte někam za písničkou hodit bokem doprava, doleva, prostě vytancovat se z toho celého pracovního týdne, tak tahle pecka je prostě skvělá. Tak ať už budete dělat cokoliv, hlavně ať vám je dobře, máte dobrou náladu, užijte si pátek, sobotu, neděli a poslouchejte Hit Radio. Hezký večer.

0: Krásný dobrý večer, Tony Basil, Mickey, to taky máme rádi, osmdesátky milujeme, za chviličku Bryan Adams, Britney Spears nebo Bobby Brown. Tohle a ještě mnohem více muziky, tak já doufám, že máte parádní pátek. Zítra na někoho z vás čeká hit, který vás rozseká. Sekačka na někoho bude čekat, na vaši zahrádku a taky narozeninová ruleta. Bude toho spousty, tak rozhodně. Víkend je nejlepší s Hit Rádiem.
1: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Adrenalin, síla a napětí na maximum. Už 23. a 24. května ovládne Jihlavu prestižní závod Eurojack. Přijeďte do Jihlavy zažít souboj těch nejlepších dřevorubců i špičkových závodnic. K tomu festival mini pivovarů a večer pořádná nálož koncertů. Kapely Čad, Pozor Mamut, Prostory a další. Na Eurojack do Jihlavy. Dojihlavy.cz.
8: Chcete začít podnikat, ale bojíte se zbytečného papírování a stresu?
9: Firma Duras je tu pro vás.
8: Založíme vaši firmu na klíč do 7 dnů.
9: Snadno, rychle a bez zbytečné zátěže.
8: A nejen to.
9: Postaráme se i o vaše účetnictví.
8: A mzdovou agendu.
9: Duras, váš partner pro podnikání bez starostí.
8: Duras.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natyrli.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, Zicha.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio.
0: Travel.

0: Auto Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
1: Březová. Znáte legendární resort Březová? Březová.
2: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová.
1: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pokračujeme, nezastavujeme nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Tak teď Everybody a DJ Bobo.

Somebody's watching me, posloucháte Hit Radio 8 minutek po 19. hodině. Hezký dobrý večer. Před námi Pink, Don't Let Me Get Me a taky si dáme tuhle neskutečnou pecku. Do éteru Hit Radio Classic dnešní večer přichází Aháči. Skupina Aha, Crying in the Rain, stará věc, skvělá pecka, rádi posloucháme, dlouho se neslyšela, tak já doufám, že fanouškům Aháčů uděláme radost a to právě teď.

Krásný dobrý večer, Pink Don't Let Me Get Me, dozní vás Eteru Hitrádia. S vámi taky Lea. My spolu vlastně budeme usínat a zítra spolu budeme i vstávat. Každopádně napsala nám posluchačka Silvie, která je právě teď na cestě z Pardubic. Ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, vždycky mi zlepšíš náladu a váš playlist je prostě super, když hrajete tyhle osmdesátky, devadesátky. Měla jsem celé dva dny školení, úplně jsem celá bolavá a mám pocit, že jenom voda mě udrží nad vodou. Nemáš tam náhodou, Joža Ráže, voda, čo ma drží nad vodou? Díky moc, jste super, moc ráda vás poslouchám, Silvie. Tak Silvinko, normálně, kdyby si dneska vsadila sportku, tak vyhraješ, doufám, že by si se rozdělila, protože shodou okolností Joža Ráže tady mám, tak bude jenom a jenom pro tebe, jo? Voda, čo ma drží nad vodou, za necelé 4 minutky z Éteru Hitrádia letí přímo k vám.

0: Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee.
1: Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc. V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
0: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
1: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
0: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
2: Hoka Prima.
0: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.
3: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co? Zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

Jimmy Nail, před námi London Boys a taky Jamelia a Superstar. Páteční večer 15.5. Hezký dobrý den. 7:30 posloucháte Hit Radio Classic. To jsou ty nejlepší pecky 80. 90. Každopádně rodičové všech studentů, deváťáků, kteří dneska se dozvěděli výsledky přijímacích testů, gratulace obrovské, a patří mezi vás, protože i můj syn se dostal na vysněnou školu, takže jsem strašně ráda a jsem taková ta pyšná matka dneska. Tak souzním s vámi, užívám si to s vámi, protože je mi jasný, že ve většině domácnostech, kde máte deváťáky, tak oslavujete, a komu to nevyšlo, nic se neděje, budou druhá kola, všichni to zvládnou a já doufám, že všichni budou v naprostý pohodě. Teď už Superstar, Jamelia a

0: Máte i vy takový ten hit, který vám okamžitě zlepší náladu? Nebo máte hit, který vás vždycky, jak se říká, rozseká? Ať už je to zamilovaný slaďák nebo taneční pecka, která vás roztančí, rozespívá. Tak mrkněte na web hitradio.cz. Máme tam soutěž, zajímavou soutěž, hit, který vás rozseká a můžete vyhrát sekačku na tu vaši zahrádku. Zítra i v neděli někomu z vás uděláme velkou radost, taky bude narozeninová ruleta, spousty skvělé muziky, dobré nálady. Však už to znáte, protože ten nejlepší víkend je z éteru Hitrádia. Za chviličku Madonna a spousty dalších skvělých osmdesátkových a devadesátkových hitů.
1: Hitrádio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
1: Řidič, ten tvrdej chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
10: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
9: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
10: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
9: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
10: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
11: Legendární Nazarek míří do Poličky. Den fotbalu. Hudební a fotbalový festiák v Poličce už 3. a 4. července. Skvělý hudební koktejl. Nazarek, Škvor, Harley, Divoký Bill, Komunál, Valda Gang, Ben Kristoval, Sofian, Sara Rikas a další. Vstupenky na denfotbalu.cz. Hlavní partner festivalu STV Group.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
1: To je spojovací materiál DIN, fruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
0: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalock a kompletní sortiment značky Ilbruk.
1: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
0: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
1: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
2: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
3: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.

0: www.sport.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
0: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Izomat stavebniny.
4: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
5: Cemix fasáda. Trvalá paráda.
4: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
0: Hit Radio.
10: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
11: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.

0: tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května.
1: Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon. Děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj. Největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj. Dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto. Specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina. Specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček.
6: Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo.
5: Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.
7: Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne skrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeba i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Březová! Hele, ono to na Březku od nás není fakt daleko. Březová!
10: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
9: Mrkni teď na resortbřezova.cz a rezervuj si svůj termín.

0: Hrát si s autíčky je fajn, ale co takhle vyzkoušet si hračky pro velký kluky? Máš pevnou ruku a nebojíš se větších strojů? Pojď nám to naložit. Kronošpan Jihlava hledá řidiče vysokozdvižných vozíků a nakladačů. Sedni si za volant ve firmě, co už 30 let jede naplno. Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, jistotu pravidelného výdělku a partu, co drží při sobě. Rozjeď svou budoucnost u nás. Více na webu mojekrono.cz.
1: V Hoka Prima v Jihlavě máme profesionální nářadí Milwaukee. Pro chlapy, pro všechny řemeslníky, pro každýho fachmana, co chce od nářadí co nejvíc.
2: V Hoka Prima, největším showroomu Milwaukee na Vysočině.
1: Najdeš obrovský výběr nářadí a spotřebáku skladem.
2: Hoka Prima, to je autorizovaný dealer Milwaukee pro celou Vysočinu.
1: Hoka Prima najdeš na Pávovský ulici v Jihlavě. Hoka Prima.
3: Hoka Prima.
1: Přijď si pro nářadí, co něco vydrží.

0: Nový sestřih pro tvůj trávník. V Unihobby našlapaná benzinová sekačka Rival s výkonem 2,6 kW a druhým nožem zdarma jen za 5690 Kč.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. Chytrehlavydojihlavy.cz.
3: Hit Radio.

0: Řidič, ten tvrdý chleba má, ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na Dalix.cz.
1: Hoka Prima? To je více než špičkové nářadí.
2: To je spojovací materiál DIN, vruty, kotvy a hmoždinky Fisher nebo tesařské prvky Juta a Senko.
1: V Hoka Prima najdete chemické produkty Liquimoly, Stalok a kompletní sortiment značky Ilbruk.
2: V Hoka Prima máme i diamantovou a řezací techniku Gels a Norton.
1: A také kvalitní obalovou techniku a ochranné prostředky.
2: Hoka Prima je prostě prima partner pro profesionálně odvedenou práci.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Hit Radio.

Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Hit Radio. Hit Radio.